0: neděli pátým kolem. Hrálo se celkem 6 zápasů a tady jsou výsledky. Kladno podlehlo Olomouci 1-4, České Budějovice zvítězily nad Litvínovem 5-4, Liberec prohrál s Třincem 1-3, Plzeň porazila Hradec Králové 2-1, Vítkovice deklasovaly Mladou Boleslav 6-2 a brněnská Kometa nestačila na Pardubice 3-5. O svátečním pondělí bude opět většinou slunečno a naměříme od 20 do 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, včera jsem se zdál.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jsi spán, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Zpráva z tisku. Obě delegace položily pak věnce na hrob neznámého vojína. A co na to neznámý vojín?

0: Zprávy ve tři.
1: Hrad a Černínský palác mají táhnout za jeden provaz. Ministerstvo zahraničních věcí a prezident Petr Pavel by měli i po cestě na zasedání OSN pokračovat ve společném postupu v zahraničí. V televizi CNN Prima News to řekl šéf diplomacie Petr Macinka s tím, že to považuje za prospěšné pro Česko. Podle něj se má odlišit zahraniční a domácí politika. Europoslanec Alexander Vondra z opoziční ODS v reakci společný postup ministra zahraničí a hlavy státu v USA ocenil. Je přesvědčený, že sklidnění vztahů s Hradem nařídil Macinkovi premiér, to ale ministr zahraničí popírá. Pražská zoologická zahrada slaví 95 let od svého založení. Pro návštěvníky je proto během státního svátku připravený slavnostní program. Na místě bude možné vidět dobové kostýmy i historická vozidla. Návštěvníky čeká i vernisáž výstavy, hudební i taneční vystoupení. Chybět nebudou oblíbená komentovaná krmení a setkání u vybraných druhů zvířat. Ředitelka pražské zoo Lenka Poliaková začátkem letošní sezóny řekla, že se park se zvířaty neustále rozšiřuje.
2: Máme nové druhy šelem, máme tady hyenku hřivnatou, horní části zoologické zahrady a pak máme ještě jednu kunovitou šelmu a to je zorila malá.
1: Výroční slavnost startuje v 11 hodin. Medvědi na Slovensku si začínají hledat potravu. Chodí teď proto blízko k obcím. Láká je hlavně aktuální sklizeň kukuřice. Navíc začaly růst i houby v lesích. Střety s touto šelmou jsou v tomto období velmi časté a také nebezpečné.
3: Medvede sa v týchto dňoch často pohybujú v kukuričných poliach a poľnohospodárske práce pri zbere tejto plodiny ich náhle vyrušia. Stávajú sa tak agresívne. Vyhľadávajú aj ovocie v sadoch a záhradách, najmä popadané plody ponechané na zemi. Stretov pribúda najmä v obciach, ktoré sú blízko lesov. Štátni ochranári vyzvali ľudí, aby nevstupovali do porastov kukurice a zbierali popadané ovocie zo stromov. Obozretní musia byť i hubári, najmä ráno a večer. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Ukrajinský mobilní operátor čelil útoku. Hlavní sídlo společnosti Kyivstar v Kyjevě v neděli zasáhly ruské drony. Médiím to potvrdila tisková služba firmy s tím, že incident se obešel bez zranění a všichni zaměstnanci jsou v bezpečí. Píše o tom zpravodajský portál Novinky.cz. Ukrajinský mobilní operátor naposledy čelil ruskému úderu před 10 dny. V tom případě byla terčem útoku budova v kyjevské oblasti, kde společnost skladuje vybavení. Ani při tomto útoku se nikdo nezranil. České tenistky vyhrály pohár Billie Jean Kingové. Finálový triumf nad Ukrajinou v poměru 2-0 na zápasy završila na tvrdém povrchu v čínském Shenzhenu Linda Nosková, která porazila Elinu Svitolinovou 6-3 a 7-6. Wimbledonská šampionka navázala na předchozí triumf Karolíny Muchové, která zvítězila nad Angelinou Kalininovou 6-2 a 6-3. Výběr kapitánky Barbory Strýcové uspěl v soutěži dříve známé jako Fed Cup poprvé od roku 2018 a premiér v novém formátu. O svátečním pondělí bude opět většinou slunečno a naměříme od 20 do 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit Škodou Stona Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Motoristé nemají v úmyslu vzdát se ministerstva životního prostředí. V diskuzním pořadu televize CNN Prima News to řekl vicepremiér a předseda strany Petr Macinka. Ten uvedl, že o případné změně v koalici nemá indicie. Macinka tak reagoval na slova premiéra Andreje Babiše z jeho nedělního videa na sociálních sítích. Předseda vlády v něm prohlásil, že dostal 2000 mailů od lidí, aby rezort životního prostředí motoristům odebral. Kroky ministerstva dlouhodobě kritizuje i opozice. Na Semilsku pomáhají s údržbou krajiny zvířata. Okolo kaple svaté Anny v obci Vyskeř na Semilsku jsou to konkrétně ovce a kozy. Ani jejich práce ale není zadarmo. Na spásání a údržbu okolí cenné stavby přispěje Liberecký kraj 165 tisíci korunami. Náměstek hejtmana Jiří Klápště poukazuje na to, že jde o empírovou památku, která je jednou z dominant českého ráje.
1: Zhruba před 5 lety se ten kopec odlesnil a v tuto chvíli je to vlastně kaplička na vrcholu bývalé sopky. A proto, aby zůstal tu dominantou, tak je potřeba ta péče pastva ovcí a koz, která zamezuje opětovném nárůstu toho náletu a toho zmlazení na tom kopci, kde častokrát to jsou aká ty nepůvodní druhy invazní. I ta péče, která tam probíhala v těch minulých 5 letech, tak tam přinesla některé druhy, jako je třeba otakarek feniklový.
0: Dnešní podoba kaple pochází z roku 1830, kdy nahradila původní stavbu ze 17. století. Konstantinovy lázně obnoví park a kolonádu. Úpravy mají být hotové v roce 2032. Jediné lázně v Plzeňském kraji investují kolem 70 milionů korun.
2: Lázně na Tachovsku se dočkají velkých změn. Obnoví více než 12-hektarový park. Místo zastaralého pavilonu nad Prusíkovým pramenem vybudují reprezentativní kolonádu. Úpravami projdou zpevněné plochy, cesty a vzniknou nové zahradní prvky, osvětlení i mobiliář. Celková revitalizace bude stát přibližně 72 milionů korun. Kolonáda je podle studie navržena v odlehčené formě jemných kovových konstrukcí s výplní z bílé kovové síťoviny. Klára Fajstová, Radio Impuls, Konstantinovy lázně.
0: V Madridu proběhla netradiční demonstrace. V centru španělské metropole se od pátečního večera utábořily stovky lidí, kteří protestují proti krizi bydlení. To má být podle nich vnímané jako právo a nikoli jako předmět spekulací. Stany si postavili na hlavním madridském náměstí Puerta del Sol. Tam hodlají zůstat, dokud vláda nepřijme zákon o ochraně práv nájemníků. Španělský premiér Sánchez v neděli slíbil, že vláda udělá, co může, aby návrh schválila už na úterním zasedání, informují o tom místní média. Hokejová extraliga pokračovala v neděli 5. kolem. Hrálo se celkem 6 zápasů a tady jsou výsledky. Kladno podlehlo Olomouci 1-4, České Budějovice zvítězily nad Litvínovem 5-4, Liberec prohrál s Třincem 1-3, Plzeň porazila Hradec Králové 2-1, Vítkovice deklasovaly Mladou Boleslav 6-2 a Brněnská Kometa nestačila na Pardubice 3-5. O svátečním pondělí bude opět většinou slunečno a naměříme od 20 do 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

nad východ slunce a vítr ve větvích. A nebo písem tichou, jak pán.

Tahle píseň je stará, velice stará. Složil jeden mladý Ital už koncem 17. století. Hrával jí prý svým přátelům rybářům a tak se píseň zanedlouho rozletěla po celé Nápoli. A o tomhle městě se v ní také zpívá.

4 ráno, nebo víc. Jsem z hůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

Mí milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže. To mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se...

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch, kdo loudí. Už nechte dalších

0: Impuls. Zprávy v 5.
1: Hrad a Černínský palác mají táhnout za jeden provaz. Ministerstvo zahraničních věcí a prezident Petr Pavel by měli i po cestě na zasedání OSN pokračovat ve společném postupu v zahraničí. V televizi CNN Prima News to řekl šéf diplomacie Petr Macinka s tím, že to považuje za prospěšné pro Česko. Podle něj se má odlišit zahraniční a domácí politika. Europoslanec Alexander Vondra z opoziční ODS v reakci společný postup ministra zahraničí a hlavy státu v USA ocenil. Je přesvědčený, že sklidnění vztahů s Hradem nařídil Macinkovi premiér, to ale ministr zahraničí popírá. Pražská zoologická zahrada slaví 95 let od svého založení. Pro návštěvníky je proto během státního svátku připravený slavnostní program. Na místě bude možné vidět dobové kostýmy i historická vozidla. Návštěvníky čeká i vernisáž výstavy, hudební i taneční vystoupení. Chybět nebudou oblíbená komentovaná krmení a setkání u vybraných druhů zvířat. Ředitelka pražské zoo Lenka Poliaková začátkem letošní sezóny řekla, že se park se zvířaty neustále rozšiřuje.
2: Máme nové druhy šelem, máme tady hyenku hřivnatou, horní části zoologické zahrady a pak máme ještě jednu kunovitou šelmu a to je zorila malá.
1: Výroční slavnost startuje v 11 hodin. Medvědi na Slovensku si začínají hledat potravu. Chodí teď proto blízko k obcím. Láká je hlavně aktuální sklizeň kukuřice. Navíc začaly růst i houby v lesích. Střety s touto šelmou jsou v tomto období velmi časté a také nebezpečné.
3: Medvede sa v týchto dňoch často pohybujú v kukuričných poliach a poľnohospodárske práce pri zbere tejto plodiny ich náhle vyrušia. Stávajú sa tak agresívne. Vyhľadávajú aj ovocie v sadoch a záhradách, najmä popadané plody ponechané na zemi. Stretov pribúda najmä v obciach, ktoré sú blízko lesov. Štátni ochranári vyzvali ľudí, aby nevstupovali do porastov kukurice a zbierali popadané ovocie zo stromov. Obozretní musia byť i hubári, najmä ráno a večer. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Ukrajinský mobilní operátor čelil útoku. Hlavní sídlo společnosti Kyivstar v Kyjevě v neděli zasáhly ruské drony. Médiím to potvrdila tisková služba firmy s tím, že incident se obešel bez zranění a všichni zaměstnanci jsou v bezpečí. Píše o tom zpravodajský portál Novinky.cz. Ukrajinský mobilní operátor naposledy čelil ruskému úderu před 10 dny. V tom případě byla terčem útoku budova v kyjevské oblasti, kde společnost skladuje vybavení. Ani při tomto útoku se nikdo nezranil. České tenistky vyhrály pohár Billie Jean Kingové. Finálový triumf nad Ukrajinou v poměru 2-0 na zápasy završila na tvrdém povrchu v čínském Shenzhenu Linda Nosková, která porazila Elinu Svitolinovou 6-3 a 7-6. Wimbledonská šampionka navázala na předchozí triumf Karolíny Muchové, která zvítězila nad Angelinou Kalininovou 6-2 a 6-3. Výběr kapitánky Barbory Strýcové uspěl v soutěži dříve známé jako Fed Cup poprvé od roku 2018 a premiér v novém formátu. O svátečním pondělí bude opět většinou slunečno a naměříme od 20 do 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: No jasně, že máme ten barák pojištěný. Uzavřeli jsme to hned, jak jsme dostavili.
1: Už to bude 5 let?
0: No na 4 miliony jsme to pojistili, tolik stál novej. Dneska?
1: To má hodnotu tak 6.
0: Ne, pojistka je na ty 4 pořád.
1: A jo.
2: Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte váš dům pojištěný na aktuální hodnotu, za kterou byste ho postavili dnes. Na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.

0: Impuls. Zprávy v 6.
1: Motoristé nemají v úmyslu vzdát se ministerstva životního prostředí. V diskuzním pořadu televize CNN Prima News to řekl vicepremiér a předseda strany Petr Macinka. Ten uvedl, že o případné změně v koalici nemá indicie. Macinka tak reagoval na slova premiéra Andreje Babiše z jeho nedělního videa na sociálních sítích. Předseda vlády v něm prohlásil, že dostal 2000 mailů od lidí, aby rezort životního prostředí motoristům odebral. Kroky ministerstva dlouhodobě kritizuje i opozice. Na Semilsku pomáhají s údržbou krajiny zvířata. Okolo kaple svaté Anny v obci Vyskeř na Semilsku jsou to konkrétně ovce a kozy. Ani jejich práce ale není zadarmo. Na spásání a údržbu okolí cenné stavby přispěje Liberecký kraj 165 tisíci korunami. Náměstek hejtmana Jiří Klápště poukazuje na to, že jde o empírovou památku, která je jednou z dominant českého ráje.
2: Zhruba před 5 lety se ten kopec odlesnil a v tuto chvíli je to vlastně kaplička na vrcholu bývalé sopky. A proto, aby zůstal tou dominantou, tak je potřeba ta péče pastva ovcí a koz, která zamezuje opětovnému nárůstu toho náletu a toho zmlazení na tom kopci, kdy častokrát to jsou akáty nepůvodní druhy invazní. I ta péče, která tam probíhala v těch 5 letech, tak tam přinesla některé druhy, jako je třeba otakarek feniklový.
1: Dnešní podoba kaple pochází z roku 1830, kdy nahradila původní stavbu ze 17. století. Konstantinovy lázně obnoví park a kolonádu. Úpravy mají být hotové v roce 2032. Jediné lázně v Plzeňském kraji investují kolem 70 milionů korun.
3: Lázně na Tachovsku se dočkají velkých změn. Obnoví více než 12-hektarový park. Místo zastaralého pavilonu nad Prusíkovým pramenem vybudují reprezentativní kolonádu. Úpravami projdou zpevněné plochy, cesty a vzniknou nové zahradní prvky, osvětlení i mobiliář. Celková revitalizace bude stát přibližně 72 milionů korun. Kolonáda je podle studie navržena v odlehčené formě jemných kovových konstrukcí s výplní z bílé kovové síťoviny. Klára Fajstová, Radio Impuls, Konstantinovy lázně.
1: V Madridu proběhla netradiční demonstrace. V centru španělské metropole se od pátečního večera utábořily stovky lidí, kteří protestují proti krizi bydlení. To má být podle nich vnímané jako právo a nikoli jako předmět spekulací. Stany si postavili na hlavním madridském náměstí Puerta del Sol. Tam hodlají zůstat, dokud vláda nepřijme zákon o ochraně práv nájemníků. Španělský premiér Sánchez v neděli slíbil, že vláda udělá, co může, aby návrh schválila už na úterním zasedání, informují o tom místní média. Hokejová extraliga pokračovala v neděli 5. kolem. Hrálo se celkem 6 zápasů a tady jsou výsledky. Kladno podlehlo Olomouci 1-4, České Budějovice zvítězily nad Litvínovem 5-4, Liberec prohrál s Třincem 1-3, Plzeň porazila Hradec Králové 2-1, Vítkovice deklasovaly Mladou Boleslav 6-2 a Brněnská Kometa nestačila na Pardubice 3-5. O svátečním pondělí bude opět většinou slunečno a naměříme od 20 do 24 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Odbyla 6. hodina, Adam Kořica přeje hezké a ničím nerušené pondělní sváteční ráno, 28. září, státní svátek. Pojďme si ho společně užít, oslavit českou muzikou let 60. až 80. Vítězslav Vávra, písnička Dívky z diskoték. Klidně.

0: Český Impuls Rádio pro radost ze života, pondělí 28. září. Doufám, že máte fajn sváteční ráno. Máme po šesté za malou chvíli další muzikály 60. až 80. Petr Kotwald, písnička Satelit.
1: Dnes na Českém Impulzu.
0: Naše první ranní sváteční hudební dvojce bude o zlatokopech. Více prozradím po půl sedmé. Vtipy, které se nevešly do kameňáku, řekne režisér Zdeněk Troška ve výběru nejlepších scének z vysílání Alexandra Hemaly v 16 hodin a 15 minut. Jak žila Marie Terezie, to nám přiblíží cestovatel Jirka Kolbaba o půl druhé. Teď už tady na rádiu Český Impuls Petr Kotwald.

0: Tady je Český Impuls, rádio pro radost ze života. Do půl sedmé si dnešní sváteční ráno vylepšíme další muzikou let 60. až 80. Za malou chvíli Lenka Filipová, písnička Částečné zatmění srdce. Zajímá mě, do jakého pondělního rána jste se probudili, jaké teď máte sváteční počasí. Zprávy ohledně vaší předpovědi sbírám na čísle 734-787-981. Napsat můžete na náš WhatsApp nebo poslat klasickou SMSku, tak či onak zavysílejte si společně se mnou tady na rádiu Český Impuls.
1: Hudební kalendář Českého Impulsu.
2: V roce 1978 se jedna kapela opět trefila do černého touhle písničkou. Frontman kapely Katapult Olda Říha vám v hudebním kalendáři poví, proč se stal osudově muzikantem a jakou roli v tom sehrál Mozart, osud i přenos energie. Startujeme ve středu o 11:30.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Desátý český mejdan s impulzem, jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
4: Počkat, někdo ale chybí.
3: Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Dobré ráno, pondělí 28. září, doufám, že máte fajn sváteční chvilky. Po půl sedmé další hity let 60. až 80. písnička Tulák po hvězdách v podání Petra Reska, zaspívají také Helena Vondráčková, Václav Neckář. Ze všeho nejdřív Michal David, skladba To zas byl den, teď už ale předpověď počasí.
1: O svátečním pondělí bude opět většinou slunečno a naměříme od 20 do 24 stupňů.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český Impulse, dobré ráno, pondělí 28. září, máme po 6:30 a naše první ranní sváteční hudební dvojce bude o Zlatokopech. Čekají nás Spojené tramské osady Praha, skladba Zlatokop Tom a pak nás také nemine nahrávka Mám zlatý důl v podání mistra Karla Gotta. Pojďme na to, přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Tady je Český Impuls Rádio pro radost ze života. Blíží se nám 7. hodina, do zpráv celou za malou chvíli Hana Zagorová, písnička Biograf Láska. Olda Říha z Katapultu prý svoji muzikantskou energii čerpal z Mozarta. Víc prozradí ve středu v 11:30 v hudebním kalendáři, který bude o písničce Katapult.
1: Také máte radost, že cena vaší nemovitosti roste?
2: Tak samozřejmě, koho by to nepotěšilo, alespoň nějaká jistota.
1: Prosím, myslete na to, že čím rychleji hodnota nemovitosti roste, tím rychleji může být její pojištění nedostatečné. Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte vaši nemovitost pojištěnou na její aktuální hodnotu na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.

0: I Impuls. Zprávy v 7.
1: Dobré ráno. Voda z oblasti Odolena voda prošla. Všech 33 zveřejněných výsledků včerejších rozborů jsou pod limitem pro obsah olova. Voda přesto stále není pitná. Testy totiž musí být negativní 3 dny po sobě. Vyplývá to z výsledků, které v 8:30 večer zveřejnili středočeské vodárny. Vodu nelze používat k pití ani vaření. V zasažených obcích proto dál stojí cisterny. Přímo v Odoleně vodě je jich 8. Na náměstí v Klatovech dnes přijede svatý Václav. Jedná se o součást svátečního programu. Velkou akci na téma prvorepublikové armády připravilo muzeum na demarkační linii v Rokycanech. Pokračuje reportérka Klára Fajstová.
2: Den české státnosti oslaví v Klatovech na náměstí svatováclavskými slavnostmi. V poledne dorazí na koni svatý Václav s družinou. K vidění budou i rytíři, historický jarmark a další program, který si vyžádá dopravní omezení. Rokycanské muzeum na demarkační linii se zas přenese do doby první republiky. Na akci zvané Armáda byla připravena. Návštěvníci zhlédnou techniku nebo ukázku s názvem Boj o hranice v podání více než 100 členů klubu vojenské historie.
1: Na Pražském hradě končí výstava korunovačních klenotů. Návštěvníci si můžou prohlédnout nejen korunu, žlezlo a jablko, ale taky korunovační roucho z roku 1653 a další vzácné artefakty. Expozice je otevřena od 9 dopoledne do 5 odpoledne a vstup je zdarma. Výstava českých korunovačních klenotů s podtitulem Habsburkové 500 začala v polovině září. Balaton je čím dál slanější. Ze sladkovodního jezera se tak stává poloslané. Děje se tak v důsledku vysokých teplot a silného odpařování. Drasticky se mění chemické složení vody známé maďarské vodní plochy. Po letošních rekordních vedrech a minimálních srážkách bojuje největší středoevropské jezero také s poklesem hladiny. Maďaři s oblibou označují Balaton za maďarské moře. Pokud bude voda v jezeře stále slanější, může se jim to i vyplnit. Hokejisté Třince zvítězili v 5. kole extraligy na ledě Liberce 3-1. Oceláři tak i nadále zůstávají jediným neporaženým celkem soutěže a v 5 odehraných zápasech navíc nestratili ani bod. Naopak bílí tygři neprožívají povedený start nového extraligového ročníku. Vyhráli jediné z 5 utkání a v tabulce jsou předposlední. V dalších zápasech 5. kola včera Kladno podlehlo Olomouci 1-4, České Budějovice zvítězili nad Litvínovem 5-4, Plzeň porazil Hradec Králové 2-1. Vítkovice deklasovali Mladou Boleslav 6-2 a brněnská Kometa nestačila na Pardubice 3-5. A dodám i počasí. Dneska na státní svátek čekáme jasno a teploty 20 až 25 stupňů. Dobré ráno přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 7 hodině s přáním dobrého rána se hlásí i Adam Kuřica. Máme pondělí 28. září, státní svátek a ten si oslavíme muzikou let 60. až 80. Na řadě Jitka Zelenková, písnička Mít svůj kout.

0: Za minutu 7:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji poklidné sváteční ráno, pondělí 28. září, státní svátek. Za malou chvíli Michal Penk, písnička Hladině z filmu Slunce, seno a pár facek.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Naše pondělní sváteční impulzovec krabička nabídne Lenku Filipovou, skladbu Zamilovaná, více prozradí zpěvák Palo Habera po 7:30. Kolega Saša Hemala bude vysílat své televizní tipy, to znamená, že se dozvíme, co si nesmíme nechat ujít, a to o 12:30. Večerní program našeho rádia nabídne hudební žánry, jakými jsou country, folk a tramská muzika. Pokud se rádi zaposloucháte do písniček z těchto hudebních ranků, určitě si nás nalaďte i po 19. hodině. 7:45 a teď už Michal Penk, písnička Hladině. Přeji dobré ráno z rádia Český impuls.

0: Za 8 minut půl 8 přeji hezké ráno, pondělí 28. září, státní svátek, den české státnosti, také svátek svatého Václava, hlavního patrona českého národa. Já vám přeji pohodové vstávání, za malou chvíli další muzika, ale 60. až 80. Heidi Janku, písnička Sláva bláznivým nápadům. Vy už společně se mnou vysíláte, dobré ráno, přeje znímnice pan Zbyněk, který hlásí jasno a 5 stupňů. Hezké ráno i vám, pane Zbyňku, a vaše další zprávy ohledně počasí sbírám na čísle 734-787-981. Napsat můžete na náš WhatsApp nebo poslat klasickou SMSku. Za 7 minut půl 8, za malou chvíli Heidi Janku, písnička Sláva bláznivým nápadům. Hezké sváteční ráno s rádiem Český Impuls.
1: Akční týdny plné Elektra v Planeo jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.

0: Minuta po půl osmé, přeji dobré ráno, Český impuls, rádio pro radost ze života. Pondělí je státní svátek 28. září, doufám, že se máte fajn. Za malou chvíli naše další muzika let 60. až 80. Lucie Bílá, písnička Žádný party. Dnešní sváteční den se ponese ve znamení příjemných teplot, maxima okolo 20 až 25 stupňů, k tomu bude většinou jasno, na severozápadě až polojasno, ráno takhle ojediněle mlhy. Máme minutu po půl osmé, na řadě je Lucka Bílá, přeji pohodový poslech.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: cestou, ne cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za 3:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Pondělí 28. září, přeji hezké ráno, státní svátek, den české státnosti, svátek svatého Václava, hlavního patrona českého národa. Doufám, že máte fajn ráno s naší muzikou let 60. až 80. Rozhodně nezastavujeme, ba naopak přidáme za 3:45 na řadě. Je teď naše impulzovec krabička Lenka Filipová, písnička Zamilovaná. A čím si Lenka Filipová získala Pala Haberu, to uslyšíme právě teď za 2:45.
1: Palo Habera uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Představím vám pesničku, která sa mi vždy velmi páčila. Pop music sa z velké časti skladá z piesní o láske, skladám ich vlastně aj ja. Najviac si ale cením tých, ktoré nie sú len bezfarebné, s bezobsažným rímovaním, ale v ich pozadí cítite aj nejaký príbeh. Možno to znie veľmi jednoducho, ale je to fakt veľké umenie. Zamilovaná od Lenky Filipovej je presne takáto pesnička. Od prvej chvíle cítite, ako vám rozpráva svoj príbeh a je pritom neuveriteľne presvedčivá. Veríte jej to. Lenka si ma získala nielen zamilovanou, ale aj svojim kľudným a nezameniteľným spôsobom spevu. Rád ju počúvam a rád jej to, čo mi spieva, verím.

0: 4 minuty po 7:45 posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Pondělí 28. září, státní svátek, den české státnosti a obchody na 200 metrů čtvereční musí dnes zůstat ze zákona zavřené. Pražská zoologická zahrada slaví 95 let od založení. Pro návštěvníky je připravený slavnostní program. Den otevřených dveří má řada budov a institucí, třeba sídlo vlády, Strakova akademie nebo ministerstvo financí. Dnes je poslední letošní možnost vidět korunovační klenoty. Výstava na Pražském hradě končí v 17 hodin. Spolek Milion chvilek pořádá na pražském staroměstském náměstí demonstraci, na které chce před obecními volbami motivovat k volební účasti. Akce připomene také odkaz prezidenta Václava Havla u příležitosti jeho nedožitých 90. narozenin. Máme za 10 minut 8 do zpráv s kolegyní Ivou Horákovou další muzika let 60. až 80. Petr Novák, skupina Flamengo, písnička Náhrobní kámen, která zazněla ve filmu Rebelové, už za malou chvíli. Přeji hezké ráno.
1: Akční týdny plné Elektra v Planeo jsou tady. Ušetřete až 35% a k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 8.
1: Dobré ráno. Ředitelství silnic a dálnic ukončilo druhou uzavírku Pražského okruhu u Slivence. Dvě krátkodobá uzavření na 16. a 5. kilometru okruhu mezi sjezdy na Ořech a do ulice k Barandovu v noci na dnešek způsobilo usazení mostního nosníku. První přerušení provozu začalo a skončilo ještě před půlnocí, druhé omezení pak platilo po půlnoci. Stavbaři původně plánovali instalovat nosník v noci ze soboty na neděli, kvůli technickým komplikacím to ale nebylo možné. Pražská zoologická zahrada slaví 95. narozeniny. Pro příchozí má připravený slavnostní program. Mluvčí zoo Praha Filip Mašek nám řekl, že se návštěvníci přenesou zpět v čase do 30. let minulého století, kdy zahrada přivítala první návštěvníky.
2: Přichystali jsme program plný dobových kostýmů, dobové muziky, lekcí swingu. No a taky jsme přichystali speciální komentovaná krmení u těch zvířat, která právě stála u počátku zoo Praha. To znamená třeba u lvů, vlků nebo slonů. Připomínám, že každý návštěvník, který dorazí v dobovém outfitu, dostane od nás drobný dárek.
1: 95. výročí otevření Zoo Praha se bude nést taky ve znamení ikonického druhu zahrady koně Převalského. Ten je podle čínského horoskopu letos i symbolicky spojený se znamením ohnivého koně. V paneláku v Praze Nuslích večer hořelo, jeden člověk se lehce zranil. Požár způsobil podle odhadu škodu 1,5 milionu korun. Proč hořelo, zjišťuje vyšetřovatel. K požáru bytového domu v Kotorské ulici vyjížděli hasiči kolem 6. hodiny. Plameny nejdřív zasáhly byt v 7. patře, pak ale poskočily i o patro výš. Srbský prezident Aleksandar Vučić rezignoval, hodlá totiž kandidovat v nadcházejících parlamentních volbách, ve kterých se uchází o post premiéra. Ve volbách zřejmě budou kandidovat i studenti, kteří Vučiće v posledních dvou letech ostře kritizují. Studentská kandidátka by mohla být jeho nejvážnějším soupeřem vzhledem k rozdrobenosti parlamentní opozice. Prezidentský mandát by Vučićovi skončil v první polovině příštího roku a na další už kandidovat nemůže. Zápas pražské Sparty a Karlových Varů dnes uzavře program 5. kola hokejové extraligy. Sousedé v tabulce, které na 6. a 7. místě dělí jediný bod, se utkají od 16 hodin a budou se snažit vybojovat třetí výhru v sezóně. Sparta i Západočeši do zápasu půjdou po pátečních vítězstvích. A dodám i počasí, dneska čekáme jasno a teploty až u 25. Dobré ráno přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 8 hodině. Adam Kuřica, přeji hezké sváteční ráno. Pondělí 28. září, svátek. Dnes slaví pánové s jménem Václav. Dnes je svátek svatého Václava, hlavního patrona českého národa. Já všem pánům s tímto jménem přeji vše nejlepší. A teď už Dalibor Janda, písnička Kde jsi? Kde jsi?

0: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
1: Já vdávala se mladá a hloupá ještě víc. Těch nabídek, no, řada a žádná z nema nic. Můj Vilém voněl chlebem.

0: Za 2 minuty, 8:45, posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Máme sváteční ráno, pondělí 28. září, den české státnosti, svátek svatého Václava. Hezké ráno od Řípu, z Mítěše přeje paní Dáša, která hlásí 8 stupňů a slunce. Pozdravujeme naspátek, vy další zprávy můžete poslat na náš WhatsApp na číslo 734-787-981 nebo poslat klasickou SMSku.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Česká republika slaví svátek a to si zohledníme i v naší další ranní hudební dvojici. Více prozradím po 8:30. Na Facebooku Rádia Český impuls zjišťujeme, jestli dnes ve svátek musíte být v práci, tak klidně nám to můžete napsat www.facebook.com/Český impuls. Napište nám, jestli nás posloucháte z práce, kde to je a co třeba děláte. Pročteme si vaše komentáře, těšíme se na ně. No a co dnes během státního svátku dělá herec a režisér Ondřej Kepka? Zeptáme se, zavoláme mu více už za pár minut. Máme za minutu 8:45 a teď Jitka Zelenková, písnička Bez lásky, láska není. Přeji hezké pondělní sváteční ráno.

0: 28. září je státní svátek, za malou chvíli Michal David, písnička Perpetuum mobile. Hostem na lince Rádia Český impuls je v tento sváteční den herec a režisér pan Ondřej Kepka. Pane Kepko, hezké ráno, děkuji, že jsi na nás udělal čas. Co vy a dnešní den, co dnes na Den české státnosti neboli na svatého Václava budete dělat?
1: No, já jsem dokonce křtěný Ondřej Václav Kepka, ale nevyužívám to nějak, ale jsem na to patřičně hrdý, že dneska svatého Václava státní svátek. No, já mám výjimečně volno, vám řeknu upřímně. Jsem dokonce na horách, takže si tak jako užívám prostě trochu pauzy. A to je většinou spojené také s fotografováním, protože to je takový velký můj koníček, na který běžně není čas.
0: Chápu, ale hlavně vy máte dneska narozeniny. U chlapů se to může říkat, takže dnes je vám 57, tak mi dovolte popřát za Rádio Český impuls hlavně hodně zdraví, hodně skvělé práce a buďte i nadále šťastný a spokojený.
1: Ježíš, já mám moc a moc děkuji. Čím jsem starší, tím jsem rozcitlivější, což je asi normální, ale já jsem byl dojímavý už jako děcko, takže to bude hrozný se mnou. Takže jste mě udělali opravdu velkou radost a mám doslova skoro slzu na krajičku. Pokud se to teda chlapům hodí, takhle to říct, no.
0: Určitě hodí, pane Kepko, užijte si váš dnešní narozeninový den. Je fajn, že budete trávit na horách focením, tak jak to máte rád. Mějte se krásně a ještě jednou krásné narozeniny. Hostem na naší lince byl herec a režisér Ondřej Kepka. Máme za 7 minut půl deváté, za malou chvíli Michal David.
2: Desátý český mejdan s impulzem, jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: půl deváté posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Přeji poklidné a ničím nerušené pondělní sváteční ráno. Stále sbírám zprávy ohledně vašeho počasí. Napsat mi můžete na náš WhatsApp, případně poslat klasickou SMSku. Číslo je stejné 734 787 981. Dnešní sváteční den se povede, co se počasí týče, protože nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů. Koukám, že bude většinou jasno na severozápadě až polojasno, takže nám k tomu bude i krásně svítit slunce. Máme minutu po půl deváté. Na řadě je skupina Karamel a jejich Přízrak 7B.
1: Hezké ráno. Vodu z vodu.
2: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za 3:45 posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Pondělí 28. září, bavíme se o tom, že dnes máme státní svátek, Den české státnosti, svátek svatého Václava, hlavního patrona českého národa. No a do hudební dvojce jsme si pro vás přichystali písničky, které tak nějak oslavují tu naši krásnou zemi. Hudební dvojce dostala název Česká republika slaví svátek, takže nás čekají Plavci, skupina Rangers, písnička Vysočina. A pak nás také nemine Pálava od Kamelotu za 3:45.
1: Hudební dvojice
2: a neb Vrána k Vráně sedá.

0: 4 minuty po 8:45, ještě stále přeji hezké ráno. Český impuls, rádio pro radost ze života. Pondělí 28. září, státní svátek, jeden zápas má dnes na programu páté kolo hokejové extraligy. Od 16 hodin se utká Sparta s Karlovými Vary. Lístky ještě stále jsou, takže určitě můžete vyrazit do pražské O2 arény. V Metropoli se koná také tradiční vodácký závod napříč Prahou přes tři jezy. Trať je dlouhá asi 6,5 kilometrů se startem na Císařské louce a s cílem na Štvanici. Vstyčováním gardových praporů vrcholí v Českém Krumlově čtyřdenní svatováclavské slavnosti. V Litvínově se koná svatomichalská slavnost, na náměstí Míru vystoupí třeba kapela Slza, zaspívá i Kateřina Marie Tichá nebo taky český rapper Marpo. V Jihočeské Plané mají slavnosti Václava. Dnešní svátek si připomínají třeba na zámku Svijany na Liberecku. Takže těch akcí, kam dnes můžete vyrazit, je opravdu spousta. Já jsem nabídl některé z nich. Máme za 10 minut 9. Za malou chvíli Marie Rotrová, písnička Máma.
1: Akční týdny plné Elektra v Planéu jsou tady. Ušetřete až 35%. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planéu.

0: Český impuls. Zprávy v 9.
1: Dobré ráno. Díky svátku se podíváme do vládních budov v centru Prahy. Na Malé Straně si můžou zájemci dneska prohlédnout Strakovu akademii, kde zasedá vláda, i budovu ministerstva financí v Letenské ulici. Všechny prohlídky jsou zdarma. Úřad vlády na Klárově se letos poprvé otevírá, další příležitosti budou ještě za měsíc na svátek 28. října. Návštěvníci během komentované prohlídky projdou vstupní halu, jednací sál vlády, fotogalerii všech českých a československých premiérů a podívají se do nového i starého tiskového sálu. Prohlídku zakončí v přilehlé zahradě, která je místem konání řady státních a diplomatických akcí. Dneska je volno, připomínáme si svátek svatého Václava. Volno v práci i ve škole je příjemné, co už pro mnohé méně jsou zavřené obchody. Zavřeno musí mít ze zákona ty nad 200 metrů čtverečních plochy. Výjimku mají prodejny na místech s vysokou koncentrací cestujících. Pokračuje reportérka Martina Kroa.
2: Otevřené dnes můžou být obchody na letištích nebo nádražích a také lékárny a čerpací stanice. Zákaz prodeje se vedle velkých provozoven vztahuje také na zastavárny, provozovny určené k obchodování s použitým zbožím a zařízení určená ke sběru a výkupu odpadů. Za porušení zákona o prodejní době může obchodní inspekce uložit pokutu do 1 000 000 korun. Martina Kroa, Radio Impuls.
1: Strach českých domácností ze zdražování energií roste. Nárůst cen teď očekává 60% Čechů, což je nejvíc za poslední 2 roky. Naopak ve zlevňování věří jen 7% obyvatel. Jako hlavní důvod pro zdražování lidé nejčastěji uvádějí válku na Blízkém východě a politiku Spojených států. Vyplývá to z průzkumu společnosti EPET Energie. V centru Madridu se od večera utábořily stovky lidí. Ve španělské metropoli protestují proti krizi bydlení. To má být podle nich vnímáno jako právo, nikoliv jako předmět spekulací. Strany si postavily na hlavním madridském náměstí Puerta del Sol, kde hodlají zůstat, dokud vláda nepřijme zákon o ochraně práv nájemníků. Španělský premiér Pedro Sánchez slíbil, že vláda udělá vše, co může, aby návrh schválila už na úterním zasedání. Informují o tom místní média. Hokejisté Třince zvítězili v pátém kole extraligy na ledě Liberce 3-1. Oceláři tak i nadále zůstávají jediným neporaženým celkem soutěže a v 5 odehraných zápasech navíc nestratili ani bod. Naopak bílí tygři neprožívají povedený start nového extraligového ročníku. Vyhráli jediné z 5 utkání a v tabulce jsou předposlední. V dalších zápasech pátého kola včera Kladno podlehlo Olomouci 1-4, České Budějovice zvítězily nad Litvínovem 5-4, Plzeň porazila Hradec Králové 2-1, Vítkovice deklasovali Mladou Boleslav 6-2 a brněnská Kometa nestačila na Pardubice 3-5. A dodám i počasí. Dnešní státní svátek bude většinou jasný a naměříme 20 až 25 stupňů Celsia. Hezké volné pondělí přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 9:03. I vy děkujeme za zprávy. Zdraví vás Adam Kořica. Přeji hezké pondělní sváteční dopoledne 28. září. A teď už duet Knoflíky lásky. Iveta Bartošová a Petr Sepeši.

mi kupovali hromady knih. Co jsem ale vědět chtěl, to nevyčet jsem z nich. Nikde jsem se nedozvěděl, jak se hlídají krávy. Ptal jsem se starších a ptal jsem se všech. Každý na mě hleděl jako na pytel blech.

0: Paní Tka Vokounová píše, ano, zatím mě přišli za hodinu do krámu 3 lidi a to se vyplatí. Tak zdravíme i do krámu. Paní Jitky, pozdravujeme. Vy ostatní, co nás také posloucháte v práci, tak vám přeji, ať vám to utíká. Pokusím se vám ty sváteční chvilky dopolední zpříjemnit naší další muzikole 60. až 80. Radek Tomášek, písnička Zpíval jen rock'n'roll, nic víc. Hezké dopoledne, 3 minuty po 9:45.
1: Hudební kalendář Českého impulzu.
2: V roce 1978 se jedna kapela opět trefila do černého touhle písničkou. Frontman kapely Katapult Olda Říha vám v hudebním kalendáři poví, proč se stal osudově muzikantem a jakou roli v tom sehrál Mozart, osud i přenos energie. Startujeme ve středu o 11:30.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
4: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.

0: Minuta po půl desáté, posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Hezké sváteční dopoledne nám z Jičínska přeje pan Jiří, který hlásí slunečno 13 stupňů, a také nám napsala paní Eva, která nás zdraví z cesty na výlet. Projíždíme kolem Líbeznic u Prahy, kde je slunečno a 10 stupňů. Tak pozdravujeme i vás, paní Evo, přejeme šťastnou cestu, užijte si dnešní výlet. Děkuju za vaši spolupráci. Máme minutu po půl desáté a pokračujeme v muzice let 60. až 80. Karel Zich, Jitka Zelenková, duet Takový nejsi.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké a ničím nerušené prosluněné pondělní sváteční dopoledne 28. září do 10. do zpráv celou za malou chvíli další muzika let 60. až 80. ze všeho nejdřív Michal David, písnička Showman. V Praze je v plánu sokolský běh republiky na Petřín. V Uherském Brodě ve Zlínském kraji odpoledne slavnostně odhalí sochu krále Přemysla Otakara II. V Brtnici na Vysočině mají den pro starou Brtnici s otevřenými památkami, řemeslným a farmářským trhem. A v Mladé Boleslavi zazpomínají na fotbalový úspěch. Odpoledne se na tamním městském stadionu uskuteční vzpomínková akce Zázrak proti Marseille. Připomene 20 let od historického vítězství FK Mladá Boleslav nad Olympikem Marseille v poháru UEFA. Tolik tedy další akce, na které můžete vyrazit. My pokračujeme v hudební krasojízdě 60. až 80. Za malou chvíli Michal David tady na rádiu Český impuls.
1: Pomozte dobrovolným hasičům získat nové vybavení a prostředky na jejich činnost. Dejte svůj hlas jejich nejlepším akcím a zásahům za poslední rok. Hlasovací formulář najdete na www.adhr.cz. Zdraví vás Ondřej Vetchý, patron ankety Dobrovolní hasiče roku.
2: Hlavním partnerem je nadační fond CSG.
3: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
5: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
4: Vážně?
5: Já mám Lelosy na sobě celý den.
4: Lelosy. Too comfortable to take off.

0: Dobré dopoledne. Zažíváme babí léto, jak má být. Celý týden bude teplo a slunečno. Teploty by měly šplhat až k 25. Na víkend se pak mírně ochladí. Slunečné počasí může místy narušovat čerstvý vítr, který bude hodně ovlivňovat noční minima. Slunečné a suché počasí by ještě mohlo pokračovat i začátkem příštího týdne. Ranní teploty by se měly pohybovat kolem 5 stupňů a odpolední maxima kolem 17. Kdy skončí suché počasí, ještě není jisté. Dokonce je i šance, že nezaprší ani celý příští týden. Řidič na D11 narazil do totemu benzínky. Na místě zemřel. Tragédie se stala v noci na dnešek na 35,5 kilometru dálnice. Muž zemřel při sjíždění k čerpací stanici. V autě jel sám. Další neštěstí na silnici se stalo včera u Medonos na Mělnicku. Zabil se tu motorkář. Zřejmě nezvládl řízení a sjel do lesa. Příčinu a okolnosti nehody šetří policie. Pražská zoologická zahrada slaví 95. narozeniny. Pro příchozí má připravený slavnostní program. Mluvčí zoo Filip Mašek nám řekl, že se návštěvníci přenesou zpět v čase do 30. let minulého století, kdy zahrada vítala první návštěvníky.
1: Přichystali jsme program plný dobových kostýmů, dobové muziky, lekcí swingu. No a taky jsme přichystali speciální komentovaná krmení u těch zvířat, která právě stála u počátku zoo Praha. To znamená třeba u lvů, vlků nebo slonů. Připomínám, že každý návštěvník, který dorazí v dobovém outfitu, dostane od nás drobný dárek.
0: 95. výročí otevření zoo Praha se bude nést taky ve znamení ikonického druhu zahrady koně Převalského. Ten je podle čínského horoskopu letos i symbolicky spojený se znamením ohnivého koně. Ruská letecká puma zranila nejméně 22 lidí, včetně několika dětí. Zasahla bytový dům v Charkově na severovýchodě Ukrajiny. V Kyjevě pak podle agentury Reuters zasahl ruský dron čerpací stanici. Ruská verze stanice BBC s odkazem na místní úřady píše, že přibližně 2/3 ruských bezpilotních letounů byly přes noc sestřeleny. A zápas pražské Sparty a Karlových Varů dnes uzavře program 5. kola hokejové extraligy. Sousedé v tabulce, které na 6. a 7. místě dělí jediný bod, se utkají od 16 hodin a budou se snažit vybojovat třetí výhru v sezóně. Sparta i Západočeši po zápasu půjdou po pátečních vítězstvích. Pražané naplno bodovali po dvou porážkách na ledě Litvínova. Karlovy Vary po předchozí prohře v Pardubicích uspěly na domácím stadionu proti Českým Budějovicím. A přidám i počasí, dneska naměříme 20 až 25 stupňů a bude většinou jasno. Dobré dopoledne přeje Iva Horáková.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 10. hodině, Adam Kořice stále s vámi, přeji poklidné a ničím nerušené sváteční dopoledne, pondělí 28. září. A teď už Lenka Filipová, písnička Věnování.

Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Do půl jedenácté naše další muzika let 60. až 80. Petr Novák, skupina Flamengo, písnička Povídej. V pořadu Máme Česko rádi se vydáme do Nové Bystřice na Třeboňsku. Najdeme tu zámek, jehož základy sahají až do 13. století. Co se tu od té doby změnilo, dozvíme se o půl jedenácté.

Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Pondělí 28. září máme státní svátek. Po půl jedenácté naše další hudební dvojice a ta dopolední dostala název Bylo, nebylo. Více prozradím za pár minut. Teď už startuje pořad Máme Česko rádi. Hana Kracíková zve na jih Čech.
1: Máme Česko rádi.
2: V jižních Čechách na Třeboňsku nalezneme velmi pěkně udržované město, které oplývá řadou památek. Je jím Nová Bystřice a tak si zavolám Mirka Tausiga z Klubu českých turistů Praha, aby mi pomohl se zodpovězením jednotlivých turistických dotazů. Mirku, dobrý den, tak co všechno v Nové Bystřici uvidíme?
3: Dobrý den, Hanko, vám i posluchačům. Já myslím, že se tady opravdu vybere každý. Je tu zámek, kostel svatého Petra a Pavla z poloviny 14. století, další kostel svaté Kateřiny, Morový sloup z roku 1676 se sochou Nejsvětější Trojice, kašna se sochou svatého Lukáše na náměstí a další a další památky.
2: Mirku, zadržme, věnujme se tedy některé památce podrobněji. Říkal jste zámek ze 13. století, není to brzo na zámek?
3: Vždy ve střehu, jako pan Dočilomanský, správně. Zámek byl původně hradem, který vznikl na začátku 13. století. Až později ho velmi pěkně přestavili na lépe obývaný zámek. V Bystřici zbyly i hradby s příkopem na jižní straně města.
2: Ty budou určitě z původního opevnění a pokud vím, z těch hodně starých památek je tu i židovský hřbitov.
3: Tak. Židovský hřbitov najdete trochu separovaný asi půl kilometru severně od vlastního města, ale určitě stojí za návštěvu. Mnoho náhrobků je krásně opravený.
2: Z Nové Bystřice se mohou tuláci po jižních Čechách vydat na západ do Stráže nad Nežárkou. Tam je možné zajít do zámečku, ve kterém žila operní pěvkyně Emma Destinová. Kdo bude pokračovat směrem na Třeboň, může se vykoupat v blízké pískovně. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls. Hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Já sám ty štíhle hýčkám, jsou nesmělé.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Blíží se nám 11. hodina, do zpráv celou naše pondělní sváteční dopolední hudební dvojice a ta dostala krásný pohádkový název Bylo nebylo. Hned vysvětlím, čeká nás Lilka Ročáková, písnička Bylo léto. Mimochodem, paní Ročáková dnes slaví krásné 78. narozeniny. Já jí za rádio Český impuls přeji vše nejlepší. A pak nás také nemine Petr Spálený, nahrávka Bylo fajn. Já jsem Adam Kořica, opět jsem si s vámi to dnešní sváteční ráno, potažmo i trochu dopoledne, užil. Doufám, že i vás moje vysílání bavilo. Dále už bude pokračovat po zprávách celou kolega Ludvík Pospíšil. Určitě počkejte i na něj, protože to opět bude stát za to jako vždy. Já se s vámi loučím, za sebe vám přeji hezký sváteční den, nadále si užijte s naším rádiem a zítra po 6. opět tady na rádiu Český impuls. Naslyšenou, mějte se krásně a opatrujte se.
1: No jasně, že máme ten barák pojištěný. Uzavřeli jsme to hned, jak jsme dostavili.
2: Už to bude 5 let?
1: No na 4 miliony jsme to pojistili, tolik stál novej. Dneska?
2: To má hodnotu tak 6.
1: Ne, pojistka je na ty 4 pořád.
2: A jo.
3: Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte váš dům pojištěný na aktuální hodnotu, za kterou byste ho postavili dnes. Na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
4: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
3: Hudební dvojice
5: Anet, co mají písničky společného?

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje ve vašem televizoru.
2: Jste připravena, slečno?
3: Ano, maestro.
2: Soustřeďte se. Uvolnit.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?

0: Český impuls. Zprávy v 11.
1: Dobrý den. Volný den v práci, zavřené obchody a připomínka svatého Václava, to je dnešek v Česku. V tuto chvíli probíhá ve Staré Boleslavi u Prahy poutní mše pod širým nebem na Mariánském náměstí. Slouží pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, který taky pronese kázání. Do Staré Boleslavy, kde byl svatý Václav zavražděn, se sjíždějí tisíce poutníků na národní svatováclavskou pouť. Lebku svatého Václava si můžeme prohlédnout v kryptě svatých Kosmy a Damiana v bazilice svatého Václava. V 17 hodin se vrátí do Prahy. Do předvolebního guláše v Kroměříži přibylo ostré koření. V ohrožení je totiž projekt na výstavbu sportovní haly. Ten napadl spolek Hortus Moravie.
2: Za ten vystupuje opoziční poslanec Richard Kreml. Radnice vyjádřila šok, a to proto, že jmenovaný dnes opoziční zastupitel byl prý coby radně města v minulosti od počátku u přípravy haly. Sportovní hala je ve druhém největším městě Zlínského kraje výrazné politikum a také předvolebním tématem. Až po dvou letech podání žádosti dostala v létě po odvoláních a soudu stavební povolení. Stavět by se mělo začít v příštím roce. Podle všeho jde ve sporu o získávání hlasů voličů.
1: Tolik reportér Jan Čada. Dopravu v Liberci ve směru z horního centra na Jizerské hory omezí v sobotu po dvou týdnech další závod. Po cyklistech budou mezi sebou tentokrát soutěžit běžci. Na start 9. ročníku závodu Matony Liberec Trail Run se jich postaví zhruba 2000. V sobotu bude pro dopravu postupně uzavřeno 16 ulic podle toho, kudy závodníci poběží. Nejdelší uzavírky budou v centru města, kde je start i cíl závodu. Evropská unie varuje před dalšími ruskými sabotážemi. Plány Ruska odhalily zpravodajské služby. Jak před dnešním jednáním ministrů obrany v Bruselu uvedla šéfka unijní diplomacie Kalasová. Ministři budou debatovat zejména o situaci na Ukrajině a na Blízkém východě. Český cyklista Matyáš Vacek si zlomil nos. Úraz se mu stal při pádu v nedělním silničním závodě mistrovství světa v Montrealu. Zranění ho může připravit o start na nadcházejícím evropském šampionátu v Lublani. Rozhodnou další vyšetření, která absolvuje po návratu do Česka. A přidám i počasí. Dnešní státní svátek nabízí jasno a teploty mezi 20 a 25 stupni. Dobré dopoledne přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: To byly zprávy v 11, jsou úspěšně za námi. Hezké sváteční dopoledne vám přeje Ludvík Pospíšil. No a první písnička ode mě.

Anna Hegerová, Petr Habka a písnička, která krásně voní. No a za chvíli už Petr Rezek a písnička Kino Gloria. Hrajeme vám české písničky 60. až 80. let celý den. Máme tu nový týden, chystáme nové vydání hudebního kalendáře. Oda Říha z Katapultu prý svoji muzikantskou energii čerpal z Mozarta. Víc prozradí ve středu 11:30. Tentokrát v kalendáři budeme mluvit o písničce Katapult.

přemýšlení a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Sváteční program Českého impulzu za chvíli bude pokračovat s Ivetou Bartošovou a s písničkou O lásce. Hrajeme české písničky 60. až 80. let. Vtipy, které se nevešly do kameňáku, každý by je chtěl slyšet a vy je uslyšíte. Bude to odpoledne ve 16:45, samozřejmě nám je řekne režisér Zdeněk Troška.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Viktor Sodoma a jedna z jeho veselějších písniček Trpaslíci trávou jdou. Za chvíli poledne přijdou zprávy Českého Impulzu, no a Petra Janů právě teď bude zpívat svůj Motorest. No a o komentář v Impulzově skrabičce poprosíme Petra Jandu.
1: Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Motorest je jedna z mých nejoblíbenějších písní od Petra Janu, když pominu ty, který jsem napsal pro ní já. Napsal ji Ota Petřina, takže byla jiná než to, co se tehdy hrálo, taková neotřelá, zvláštní. Petra Janu si tam ještě hrála na rokovou holku, než se potom definitivně přešupačila k mé velké lítosti do popíku. Že se takhle přešoupla, ji vyčítám do dneška, protože jako rockerka byla v tom roce 78 opravdu úžasná.

když obchodník má v erbu král, tak trosečník má s prken práv. A vězeň mívá v erbu mříž a křižák štít a na něm kříž.

0: takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Dobré poledne. Na motoristickém srazu na Liberecku se stala nehoda. Řidič tady najel do davu diváků a na místě zůstalo 5 zraněných. Setkání sportovních vozidel se konalo u jezera Kristýna u Hrádku nad Nisou. Řidič vozu Mustang nezvládl řízení, narazil do dalších 2 vozů a pak najel do davu lidí. Kolizi řeší policie a řidiče cizince už včera obvinila z ublížení na zdraví z nedbalosti. Zatímco pořadatel akce žádá, aby lidé případné záběry z události ideálně smazali a nikde je nezveřejňovali, policie naopak chce jejich předání, aby měla víc podkladů k vyšetření události. Voda z oblasti Odoleny vody prošla. Všech 33 zveřejněných výsledků včerejších rozborů je pod limitem pro obsah olova. Přesto voda není pitná. Testy totiž musí být negativní 3 dny po sobě. Vyplývá to z výsledků, které v 8:30 večer zveřejnili středočeské vodárny. Vodu nelze používat k pití ani vaření. V zasažených obcích proto dál stojí cisterny. Přímo v Odoleně vodě je jich 8. Platební karty používají čím dál mladší děti. Momentálně rodiče nejčastěji pořizují svým 11-letým potomkům. Většina finančních ústavů ale umožňuje vydání už od 8 let. Z údajů bank vyplývá, že děti vlastní kartou nejčastěji platí jídlo, hračky nebo online hry. Nastavení účtu umožňuje, aby rodiče měli útraty potomku pod kontrolou, uvádí to Česká televize. Bouře doprovázená silným větrem a vydatnými dešti dál sužuje severovýchod Spojených států amerických. V New Yorku a v New Jersey způsobila rozsáhlé záplavy, v newyorském Brooklynu si vyžádala 1 oběť. Obyvatele zasažených oblastí se potýkají také s výpadky elektřiny. Podle agentury AFP se bez elektrického proudu ocitlo až 130 000 odběratelů. Páté kolo hokejové extraligy uzavře souboj Sparty s Karlovými Vary. Sousedy v tabulce dělí na 6. a 7. místě jediný bod. Zápas hostí Sparta od 16 hodin v pražské O2 areně. Už včera páté kolo hokejové extraligy nabídlo 6 zápasů. Roli favorita potvrdili v Brně Pardubice, které se díky vítězství 5-3 posunuli na 2. místo tabulky. Asistent trenéra Pardubic Václav Kočí si výkon svých svěřenců pochvaluje.
1: Myslím, že jsme dohráli dobré utkání s trpělivým výkonem až na pár nějakých malých nedostatků. Myslím, že jsme si ten zápas pohlídali a šli jsme si pro 3 body.
0: V dalších včerejších zápasech vyhrály České Budějovice nad Litvínovem 5-4, Kladno doma prohrálo s Olomoucí 1-4, Liberec podlehl Třinci 1-3, Plzeň přehrála 2-1 Hradec Králové a Vítkovice rozstříleli 6-2 Mladou Boleslav. A přidám i počasí, odpoledne bude většinou jasno a teploty vyšplhají na 20 až 25 stupňů. Hezký svátek přeje Iva Horáková.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Dalibor Janda, Žít jako kaskadér, to je první písnička dnešního odpoledne. Krásné poledne vám si.

0: Páteční program Českého impulzu, za chvíli Marie Rotrová, to nic. Máme pondělí 28. září, no a svátek slaví Václav. No a jaký bude sváteční program českých televizí, tak to přesně v půl jedné řekne Saša Hemala, tady na Českém impulzu.
1: Hudební kalendář Českého impulzu.
2: V roce 1978 se jedna kapela opět trefila do černého touhle písničkou. Frontman kapely Katapult Olda Říha vám v hudebním kalendáři poví, proč se stal osudově muzikantem a jakou roli v tom sehrál Mozart, osud i přenos energie. Startujeme ve středu o 11:30.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Pomozte dobrovolným hasičům získat nové vybavení a prostředky na jejich činnost. Dejte svůj hlas jejich nejlepším akcím a zásahům za poslední rok. Hlasovací formulář najdete na www.adhr.cz. Zdraví vás Ondřej Vetchý, patron ankety Dobrovolní hasiče roku.
4: Hlavním partnerem je Dekom.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Desátý český mejdan s impulzem. S impulzem jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
8: Počkat, někdo ale chybí.
7: Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Program Českého impulzu, hrajeme české písničky celý den. No a krátce po půl nabídneme taky takové zlatokopecké odpoledne v naší hudební dvojici, ale ještě předtím Hana Hegerová a Berna Mince. No a taky televizní doporučení Saši Hemaly na dnešní večer.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly. Tak a od dnešního večera už bude v Ostravě a okolí bezpečno. Neb na pořadu je poslední krimi příběh s názvem Krvavý olej. Ale tak jednoduché to zase nebude, protože na policii se ocitne disketa s výpovědí vězně, ze které vyplývá, že do několika zločinů byli zapleteni i policisté. Místo zločinu Ostrava dnes večer naposledy ve 20.10 na ČT1. Dnes máme Den české státnosti a svatého Václava a tento významný den pro náš národ by nám mohl připomenout výpravný televizní film Hlas pro římského krále. Jehož děj nás přenese do jednoho červencového dne roku 1346, kdy kurfiršti římské říše volí nového krále, kterým se má stát Karel IV. Střety kolem této volby zobrazí snímek Hlas pro římského krále v 21.05 též na ČT1. Ty nejzávažnější trestné činy dovedou rozplétat policisté z policejní stanice na Andělu. Dnes je před nimi závažný trestný čin, kdy o život přišel těsně před důležitým utkáním problematický rozhodčí. Přestože měl finanční problémy, kriminalisté v jeho kapse najdou 100 000 korun. Zda se jedná o úplatek a kdo měl na jeho smrti zájem, o tom vypráví epizoda kriminálky Anděl s názvem Bestie ve 20.20 na Nově. Přeji hezký pondělní večer.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Hvězdář jménem Kepler ti odkázal svůj snář a Galileo Braille a Shakespeare kalamář a z Picassova plátna se šklebí tvoje tvář. Sám na sebe se díváš, ten Picasso hold uhád, co já tak dobře vím. Tak rád bys se vším praštil, jo, na mou duši vším. Tvým čelem táhnou vrásky, jak větmi povětří. Ne, ty si nezazpíváš. To jsi přitom dostal zpěvník andělů na kůru. Jsi na vrcholu.

jak zvládnout slabikář. A místní lidé tvrdí, že matná svatozář

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písmu poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Valčík pro mámu a Micha David tady na Českém impulzu. Hrajeme české písničky 60. až 80. let. Za pár minut 13. hodina. K dalšímu vysílání se chystá Lenka Haluzová, bude s vámi po 13. Já Ludvík Pospíšil vám popřeju krásný zbytek svátečního pondělí. No a právě teď jsou tu písničky o Zlatokopech. Jednak nám budou hrát Spojené tremské osady Praha, písničku Zlatokop Tom, no a hned potom Karel Gott, Mám zlatý důl, tady na Českém impulzu.
1: Také máte radost, že cena vaší nemovitosti roste?
2: Tak samozřejmě, koho by to nepotěšilo, alespoň nějaká jistota.
1: Prosíme, myslete na to, že čím rychleji hodnota nemovitosti roste, tím rychleji může být její pojištění nedostatečné. Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte vaši nemovitost pojištěnou na její aktuální hodnotu na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
3: Hudební dvojice
4: aneb jako vejce vejci.

0: takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek bez snů, mě včera sem se zdál.
2: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
3: Zavři pusu, ať jí spát, vždyť už bude brzo den.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Dobré odpoledne. Babí léto s námi ještě zůstane. Česko má před sebou týden s jasným počasím a vysokými teplotami, které můžou vystoupat až na letních 25 stupňů Celsia. Pršet nemá. Babí léto potrvá minimálně do příštího víkendu. Nejteplejším dnem bude zítřek s maximy okolo 25. Na tuto hodnotu by ale teplota mohla vystoupat i dneska odpoledne a výrazně chladnější nemají být ani další dny. Mírně ochlazovat se začne až o víkendu. Dramatickou změnu ale meteorologové nečekají. Pršet by nemělo ani na začátku 2. říjnového týdne. Díky svátku se podíváme do vládních budov v centru Prahy. Na malé straně si dneska můžou zájemci prohlédnout Strakovu akademii, kde zasedá vláda, i budovu ministerstva financí v Letenské ulici. Všechny prohlídky jsou zdarma. Úřad vlády na Klárově se letos otevírá poprvé, další příležitost bude ještě za měsíc na svátek 28. října. Návštěvníci během komentované prohlídky projdou vstupní halu, jednací sál vlády, fotogalerii všech českých a československých premiérů a podívají se do nového i starého tiskového sálu. Dneska je volno proto, že si připomínáme svatého Václava. Volno v práci i ve škole je příjemné, co už pro mnohé méně jsou zavřené obchody. Zavřeno musí mít ze zákona ty nad 200 metrů čtverečních plochy. Výjimku mají prodejny na místech s vysokou koncentrací cestujících. Podrobnosti má reportérka Martina Kroa.
1: Otevřené dnes můžou být obchody na letištích nebo nádražích a také lékárny a čerpací stanice. Zákaz prodeje se vedle velkých provozoven vztahuje také na zastavárny, provozovny určené k obchodování s použitým zbožím a zařízení určená ke sběru a výkupu odpadů. Za porušení zákona o prodejní době může obchodní inspekce uložit pokutu do 1 000 000 korun.
0: Na Pražském hradě končí výstava korunovačních klenotů. Návštěvníci si můžou prohlédnout nejen korunu, žezlo a jablko, ale taky korunovační roucho z roku 1653 a další vzácné artefakty. Expozice je otevřena do 17 hodin a vstup je zdarma. Výstava českých korunovačních klenotů s podtitulem Habsburkové 500 začala v polovině září. Balaton je čím dál slanější. Ze sladkovodního jezera se tak stává poloslané. Děje se tak v důsledku vysokých teplot a silného odpařování. Drasticky se mění chemické složení vody známé maďarské vodní plochy. Po letošních rekordních vedrech a minimálních srážkách bojuje největší středoevropské jezero také s poklesem hladiny. Maďaři s oblibou označují Balaton za maďarské moře. Pokud bude voda v jezeře stále slanější, může se jim to i vyplnit. A ještě počasí. Zítra očekáváme většinou jasno nebo polojasno a teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Pěkné sváteční odpoledne, máme 28. září. Zprávy ve 13 hodin jsou za námi, s vámi je Lenka Haluzová. No a následující hodinu nám otevírá písničkou Nápad Hana Zagorová. Ať se vám hezky poslouchá.

0: Diana Bartošová právě dospívala písničku Dotek lásky. Jirka Kolbaba, tak ten je na cestách svátek, nesvátek. Za chvíli nám poví, jak žila Marie Terezie. Předtím ale ještě několik písniček, třeba Co je to láska od Petra Nováka a skupiny George and the Beethovens.
1: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.

pochopím. A je to možná hloupost nesmírná, s níž odvážím si přát. Chtějí mi lásku brát.

0: chtěj mi lásku brát. Jak žil bych rád.
1: Krásný sváteční den s datem 28. září. Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, kde vám stále hrajeme jenom to nejlepší, co máme z let 60. až 80. V následujícím hudebním bloku se můžete těšit třeba na Stanislava Hloška a jeho písničku Krejčí, ale teď už do světa s naším cestovatelem pokračujeme ve vyprávění o významných stavbách Rakouska. Navštívíme zámek Schönbrunn, který má zajímavou historii.
2: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
3: Jirko, připomínám tu slavnou historii Schönbrunnu.
4: To je bývalá rezidence Habsburku, letní rezidence, že tady dlouhou dobu žila Marie Terezie, že tu žil také František Josef, že to je fantastický, naprosto úžasně zdobený císařský palác, taková symetrická stavba, který je zdobený množstvím zdobných detailů. On přiléhá k silnicím, které jsou velice rušné, ale pak, když se dostaneme za tu první budovu do zahrad tohoto objektu a potom navštívíme jednotlivé komunity, v jednotlivých palácových křídlech a těch komnat je tam 1500, tak je to naprosto neuvěřitelný, neopakovatelný zážitek.
3: Je možné v lidských silách, v silách turistových zvládnout ten objekt nějak rozumně prochodit, když říká, že je tam tolik těch komnat, asi ne?
4: No, bolí tady nohy podobně, jako když procházíme třeba Marseille nebo jiné ty historické objekty tohoto typu, takže tady bych radil třeba zase, pokud máme více času, zdržet se raději několik dní, protože jsou tady jednotlivé okruhy, my si můžeme na ty okruhy zakupovat vstupenky a ty jsou zvýhodněny. Gold Pass třeba, nebo Classic Pass, nebo Kombi Karte, to jsou takové typické tři okruhy a my můžeme jít po imperiálním okruhu třeba a navštívíme několik komnat císaře Františka Josefa. Zájemce, kteří se zajímají o tvorbu a život Mozarta, tak ti můžou navštívit zrcadlový sál, protože v roce 1762 tady vystupoval tehdy sedmiletý Mozart a to je velice známá věc. Takže každý si tady najde to svoje a zahrady, ty jsou nesmírně úžasně upraveny a celé léto voní květinami. Takže Vídeň celá je nádherné mondénní město, ale tady v Schönbrunnu si uvědomíme, že to je opravdu skvost evropské kultury, historie a architektury.
3: A když už jsme utrmácení, unavení a chceme si dát pauzu, máme možnost se někde občerstvit za třeba i rozumné peníze?
4: Pochopitelně, protože vídeňské kavárny se svým melange nebo se svými typickými zákusky, na ty jsou absolutně světově proslulé a jezdí se za nimi z velké dálky.
3: Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou Stona Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let

0: Krásné sváteční odpoledne na Českém impulzu. Právě Arnošt Pátek dospíval svoje sny o tygří lady. A pro vás už je připravená hudební dvojice. Česká republika slaví svátek, no a tak si dáme písničky o naší krásné vlasti. Pálava od Kamelotu a jako první Vysočina od Plavců. Za několik chvil bude 14 hodin. Příjemný poslech.
1: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Hudební dvojice
3: a NEP. Dva jsou víc než jeden.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
2: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Dobré odpoledne. V pražských Modřanech neteče teplá voda. Odstávka potrvá několik hodin až do večera. Na vině je porucha horkovodu v Kamíku. Dotčené domácnosti jsou kolem křižovatky Hasovy a Těšíkovy ulice. Odstávka tepla i teplé vody začala kolem 3 hodiny raní. Závadu by se mělo podařit odstranit pravděpodobně až kolem 20. hodiny. Odstávka se týká skoro 900 různých adres v celkem 640 ulicích. Vteřina nepozornosti za volantem může mít fatální následky. Upozorňuje na to preventivní kampaň České asociace pojišťoven s názvem Normální řízení zabíjí. Její součástí je i dokumentární film Jedna vteřina, který se soustředí na okamžiky před smrtelnými nehodami. Režisér dokumentu Vít Klusák nám řekl, že cílem je, abychom se my všichni zamysleli nad vlastními řidičskými nešvary, které si sami omlouváme.
1: My už jsme měli takovou pracovní projekci pro plné kino a když se rozsvítilo v tom sále, tak mi spadl obrovský kámen ze srdce, protože ti lidé naprosto spontánně, poté co dokoukali ten film, tak začali diskutovat o tom, jak řídí oni samotní. Prostě začali, ježišmarjá, já dělám to samý, taky prostě čumím do telefonu, místo abych jako koukala před sebe. No to by mi v životě nenapadlo, čemu to může vést.
0: Mezi nejčastější nešvary za volantem patří používání telefonu, nedodržování bezpečného odstupu, překračování rychlosti anebo nepoužívání blinkrů. Loni policie evidovala přes 17 000 nehod, při kterých se řidič plně nevěnoval řízení. Pořadatelé už se chystají na Velkou Pardubickou, připravují se na nápor návštěvníků, který v neděli 11. října přijde. Na pardubické závodiště bude jezdit nejen posílená autobusová doprava z různých částí města, ale vypomůžou i vlaky Českých drah. Pro osobní auta budou připraveny dvě parkovací plochy, využít je možné i parkovací domy ve městě. Na závodiště je určitě nutné vyjet s předstihem, protože se očekávají dopravní komplikace. Areál bude otevřen od 9 ráno. Samotná 136. Velká Pardubická je na programu jako poslední dostih v 15:30. Letos přihlásili majitele pouze 11 koní, méně startujících měla slavná Steeplechase naposledy v roce 1993. Maďarský premiér je bez imunity. Poslanecké imunity zbavil Pétera Maďara parlament. O imunitu přišel po obvinění z krádeže mobilu. Premiér poslance vyzval, aby ho vydali a on tak mohl očistit své jméno. Kromě něj o imunitu přišli další dva zákonodárci, a to bývalí ministři z někdejší vlády Viktora Orbána. Ti jsou mimo jiné podezřelí z korupce. A ještě počasí. Zítra očekáváme většinou jasno nebo polojasno a teploty mezi 20 a 24 stupni. Dobré sváteční odpoledne přeje Iva Horáková.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: To byly zprávy ve 14 hodin. Děkujeme za ně do redakce zpravodajství. Celým svátečním odpolednem vás dneska provází Lenka Halužová a jako první vám teď pustím písničku Jednou hůř, jednou líp od Jiřího Korna.

jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: Jana Kratochvílová právě dospívala na Českém impulzu písničku Milování za svítání. Na dnešní sváteční den by se určitě hodil hezký výlet. Za chvíli nás pořad Máme Česko rádi zavede do Nové Bystřice na Třeboňsku. Najdeme tu zámek, jehož základy sahají až do 13. století. Co se tady od té doby změnilo, tak to si poslechněte za pár minut. Do té doby si ještě budeme hrát třeba Telegram od Hany Zagorové.
1: Desátý český mejdan s impulzem. Jubilejní.

0: Sváteční odpoledne s datem 28. září vám přeju z Českého impulzu. Budeme si hrát další krásné písničky, třeba Pojď dáme řeč od Dalibora Jandy, ale teď vyrážíme na výlet. Hana Kracíková nás zve na jih Čech.
1: Máme Česko rádi.
2: V jižních Čechách na Třeboňsku nalezneme velmi pěkně udržované město, které oplývá řadou památek. Je jím Nová Bystřice a tak si zavolám Mirka Tausiga z Klubu českých turistů Praha, aby mi pomohl se zodpovězením jednotlivých turistických dotazů. Mirku, dobrý den, tak co všechno v Nové Bystřici uvidíme?
3: Dobrý den, Hanko, vám i posluchačům. Já myslím, že se tady opravdu vybere každý. Je tu zámek, kostel svatého Petra a Pavla z poloviny 14. století, další kostel svaté Kateřiny, Morový sloup z roku 1676 se sochou Nejsvětější Trojice, kašna se sochou svatého Lukáše na náměstí a další a další památky.
2: Mirku, zadržme, věnujme se tedy některé památce podrobněji. Říkal jste zámek ze 13. století, není to brzo na zámek?
3: Vždy ve střehu, jako pan Dočilomanský, správně. Zámek byl původně hradem, který vznikl na začátku 13. století. Až později ho velmi pěkně přestavili na lépe obývaný zámek. V Bystřici zbyly i hradby s příkopem na jižní straně města.
2: Ty budou určitě z původního opevnění a pokud vím, z těch hodně starých památek je tu i židovský hřbitov.
3: Tak. Židovský hřbitov najdete trochu separovaný asi půl kilometru severně od vlastního města, ale určitě stojí za návštěvu. Mnoho náhrobků je krásně opravený.
2: Z Nové Bystřice se mohou tuláci po jižních Čechách vydat na západ do Stráže nad Nežárkou. Tam je možné zajít do zámečku, ve kterém žila operní pěvkyně Emma Destinová. Kdo bude pokračovat směrem na Třeboň, může se vykoupat v blízké pískovně. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Ve sváteční odpoledne na rádiu Český impuls právě Hana Hegerová dospívala písničku Buď to ty, anebo já. Za pár chvil už budou 3 odpoledne, před zprávami v celou je pro vás ale připravená Impulzovic krabička, postará si o ní Lucie Vondráčková a vybrala si velký hit Disco příběh od Michala Davida. Ať se vám hezky poslouchá.
1: Akční týdny plné Elektra v Planeo jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
2: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Lucie Vondráčková uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
4: Disco příběh od Michala Davida je taková zvláštní písnička, protože mám pořád takový pocit, že ji vlastně nespívá Michal David, ale Ruda Hrušínský. A když Rudu potkám, tak mám pocit, že by měl začít mluvit hlasem Michala Davida. Je to zmatek.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Hezký den. Tisíce lidí dorazili do Staré Boleslavy u Prahy na Národní svatováclavskou pouť. Odkaz patrona české země si připomněli při tradiční poutní mši na Mariánském náměstí, kterou sloužil pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Centrum Staré Boleslavy bylo kvůli pouti zavřené pro dopravu. Na místě dohlíželi policisté a pořadatelé. Lebku svatého Václava si můžeme prohlédnout v kryptě svatých Kosmy a Damiana v bazilice svatého Václava. U pražského letiště se opět mění dopravní omezení. O víkendu tady začala třetí etapa rekonstrukce křižovatky Aviatické a Lipské ulice. Příjezd k letišti ve směru z centra teď vede obnovenou nájezdovou rampou s možností odbočení na Tuchoměřice. Od Tuchoměřic se řidiči na letiště dostanou objízdnou trasou přes Kněževec po dálnici D7. Od Slaného můžou lidé přijet normálně po stávajícím nájezdu. Křižovatka zajistí lepší napojení pražského letiště Václava Havla na dálnici D7. Stavební práce potrvají do konce listopadu. Na korunovační klenoty se stojí několikahodinová fronta a zájemci si musí počkat 2 až 3 hodiny. Fronta se tvoří před Vladislavským sálem Pražského hradu. Klenoty jsou tady dnes vystavené naposledy do 17 hodin. Další šance pak bude na konci října. Evropská unie uvalila další sankce, tentokrát na 10 lidí a 17 subjektů v souvislosti s nezákonnými deportacemi ukrajinských dětí do Ruska. Informovala o tom Rada Evropské unie, která zastupuje členské státy. Mezi subjekty, kterých se omezení týká, patří nově například Výbor města Moskvy pro cestovní ruch a 2 ruské společnosti působící v oblasti dětské rekreace, cestovního ruchu a zábavních služeb. Na seznam byly zařazené i dětské tábory a sportovní centra v Rusku a na dočasně okupovaných územích Ukrajiny. Sankce se týkají nově i ministrů a náměstků ministrů školství některých okupovaných zemí. I zítra bude slunečno a teplo, čekáme převážně jasno, v Čechách přechodně polojasno, po ránu musíme počítat s mlhami, případně i s přízemními mrazíky. V průběhu dne se oteplí na 20 až 24 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Krásné pondělní odpoledne, zprávy v 15 hodin právě skončily, před námi je další hodina, plná pěkných písniček z 60. až 80. let. Jako první zazní Přátelství na Entou, tedy Petr Novák a skupina George and the Beethovens. Já jsem Lenka Haluzová, příjemný poslech.

0: báli, právě dospívala Marcela Holanová. Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Olda Říha z Katapultu prý svoji muzikantskou energii čerpal z Mozarta. Víc prozraní ve středu v 11:30 v kalendáři o písničce Katapult. No a teď je pro vás připravený Jiří Korn a jeho Rána jsou zlá.
1: Pomozte dobrovolným hasičům získat nové vybavení a prostředky na jejich činnost. Dejte svůj hlas jejich nejlepším akcím a zásahům za poslední rok. Hlasovací formulář najdete na www.adhr.cz. Zdraví vás Ondřej Vetchý, patron ankety Dobrovolní hasiče roku.
2: Hlavním partnerem je Ford.
3: Akční týdny plné elektra v Planeo jsou tady. Ušetřete až 35% a k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
6: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
7: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

Ano, miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastihl nastydlou. Tak na sebe dávej pozor a hlavně, miláčku, prosím tě, vyhlej.

0: Krásné sváteční odpoledne vám přeju. Ladíte Český impuls, rádio pro radost ze života. Máme 28. září. Počasí nám v celku přeje, co víc si přát, no třeba hudební dvojici. Mám jednu takovou připravenou na téma Bylo nebylo. Jednu z těch písniček bude zpívat Petr Spálený a tu druhou Lilka Ročáková, která právě dneska slaví 78. narozeniny, tak za celý Český impuls přeju jen to nejlepší. Předtím ale pouštím Evu Pilarovou a Evu Olmerovou a jejich Znám tě.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň tak ukončí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Na Českém impulzu právě Lenka Filipová dospívala svoji písničku Favorit. Za několik málo minut odbije 16. hodina, ale do zpráv v celou ještě čas máme a čeká nás hudební dvojice na téma Bylo nebylo. Bylo fajn, to zaspívá Petr Spálený a jako první Bylo léto a dnešní oslavenkyně Lilka Ročáková. Ať se vám hezky poslouchá.
1: No jasně, že máme ten barák pojištěný. Uzavřeli jsme to hned, jak jsme dostavili. Už to bude 5 let? No na 4 miliony jsme to pojistili, tolik stál novej. Dneska? To má hodnotu tak 6. Ne, pojistka je na ty 4 pořád. A jo.
2: Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte váš dům pojištěný na aktuální hodnotu, za kterou byste ho postavili dnes. Na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost. Hudební dvojice
3: aneb 1+1.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 16.
1: Hezký den. Soukromý sraz tuningových aut na Liberecku skončil policejním vyšetřováním. Řidič tady najel do davu diváků. Na místě zůstalo 5 zraněných. Setkání sportovních vozidel probíhalo včera u jezera Kristýna u Hrádku nad Nisou. Řidič Mustangu nezvládl při ukázce řízení. Narazil do dalších dvou vozů a pak najel do davu lidí. Policie řidiče z ciziny už včera obvinila z ublížení na zdraví z nedbalosti. Vyšetřování převzali kriminalisté. Zajímat je bude i to, do jaké míry byla akce legální a jak byla celkově, včetně pohledu bezpečnosti, zajištěná. Vyšetřovatelé se proto obracejí s žádostí o spolupráci na veřejnost, uvítají jakékoliv záznamy z mobilů a kamer. Svědky prosí, aby se ozvali na linku 158. V Brandýse nad Labem Staré Boleslavy se dnes sešly tisíce lidí, dorazili na národní svatováclavskou pouť. Odkaz patrona české země si připomněli při tradiční poutní mši na Mariánském náměstí. Stará Boleslav je nejstarším českým poutním místem spojeným se svatováclavskou tradicí i mariánským kultem. Svatý Václav byl zavražděný 28. září v roce 935. Za věčného vládce české země byl prohlášený ve 12. století. Státním svátkem a volným dnem je 28. září od roku 2000. V kalendáři je označené jako Den české státnosti. Modernizace umělecké školy v Lomnici nad Popelkou na Semilsku se prodražila. Radnice na opravy místní Zušky dala zhruba 45 milionů korun. Původně přitom počítala s polovinou. Místostarosta Zdeněk Rajm řekl, že plány na modernizaci vznikly poměrně dávno.
2: Projekt máme v šuplíku připravený už někdy od roku 2008 a je to vlastně vestavba podkroví, vestavba dvou výtvarných ateliérů. Do budovy základní umělecké školy přitom se vyměnila celá střecha a musel se vyměnit i strop nad posledním patrem.
1: Zuška v Lomnici nad Popelkou pod různými názvy existuje od roku 1946. V současnosti sem na kroužky chodí přes 400 žáků. Hokejisté Floridy jsou favoritem. Podle sázkových kanceláří v nadcházející sezóně NHL získají další Stanley Cup. Byl by pro ně třetí za 4 ročníky. Prakticky stejně dobré vyhlídky přisuzují bookmakeri Karolajně, která bude v roli obhájce trofeje. Sezóna NHL začne 5 zápasy v noci na středu a hned z kraje čeká Pantery zajímavá konfrontace. Představí se právě na ledě Karolajny. Úterý bude slunečné a teplé, čekáme převážně jasno, v Čechách přechodně polojasno, po ránu s mlhami a v průběhu dne se oteplí na 20 až 24 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: To byly zprávy v celou, jsou 3 minuty po 4. odpolední a i po 16. hodině s vámi zůstává Lenka Haluzová. Hned na úvod je tady Vítězslav Vávra s písničkou Správné holky, hlaste se.

0: Správný kluk.
1: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
2: Když po střechách večer se na město snáší a okna jdou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám

jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama tého z

0: Mila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny. Vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný, v ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
1: Krásné zpáteční odpoledne. Na Českém impulzu právě Pavel Dobeš dospíval písničku Jarmila. V následujícím hudebním bloku se můžete těšit na Marii Rotrovou a její Déšť, ale teď se společně trošku pobavíme. Režisér Zdeněk Troška zavzpomíná na natáčení Kameňáku a k dobru přidá i několik vtipů, které se do filmu nedostaly. A kde se vůbec objevil ten nápad Kameňáky natočit?
2: To byla úplná náhoda. Marodil jsem, ležel jsem v posteli a já jsem hrozně špatný pacient. Já nevím, do čím se potit, já furt jedna noha tam, druhá tam, lítám po bytě. Vzpomněl jsem si na něco, hledal jsem nějakou adresu ve starém diáři, byla to účtenka z hospody, na které jsem měl ale poznamenáno asi 5 nebo 6 anekdot, které jsme si kdysi při víně v družném hovoru s kolegy vyprávěli. Tak jsem to takhle sebral, koukal na to, říkal jsem, tohle je bezvadný vtip, ten taky. Ježíš, tenhle ten bych mohl použít ve filmu, tenhle ten taky. Teď já bych mohl všechny použít ve filmu. Teď já bych mohl udělat celý film postavený na vtipech. Nápad, vlezl jsem do postele, dal jsem blok tušku, psal jsem si všechny vtipy, na které jsem si vzpomněl, obvolal jsem všechny svoje známé, které mě posílají svoje oblíbené vtipy, zavolal jsem do nakladatelství Trnky Brnky, mě poslali nějaké svoje starší výtisky, zkrátka vzniknul Kameňák jedna vyloženě na bázi anekdot. Návštěvnost nebo úspěch toho filmu byl veliký a páni producenti mě donutili, abych točil pokračování. Protože jsem dostal spoustu dopisů od lidí, ve kterých mě posílají svoje oblíbené vtipy a anekdoty nebo veselé příhody ze svého života, veselé příhody ze života sousedů a tak dále. Takže já vám můžu říct, že nakonec se to sešlo a já mám na půdě na chalupě asi na 60 tisíc dopisů. Tam je asi 30 beden od banánů plný dopisů. To není vůbec možný přečíst, samozřejmě to je nadlidský úkon. My to máme na půdě jako tepelnou izolaci. Nikdo tam má seno, nikdo tam má slámu. My tam máme dopisy a čas od času nějaký ty dopisy vezmu a čtu, třeba když je blbý počasí, mamce to vyprávím a řeknu, mami, tohle je bezvadný vtip. A třeba nějaký košilatý, rozumíte, matka říká, opovaž se ho dá do filmu. Ukaž, já to hodinu kameny, to jsem, jo. Takže vám můžu říct, že opravdu je to velice těžký, protože moje maminka, když viděla Kameňák 2 nakonec, no, tak teda jako chválu jsem nesklidil. Maminka čerka, tady máš pohádky Boženy Němcový, ty toč. Mám já potom poslouchat tam od Jiřky Nováku nebo od Starý Kotroušový, že ti nechám točit takový prostěrny u nás. Takže já jsem říkal, dobře mama, ano. Jenže druhý díl měl u diváku ještě větší úspěch a páni producenti tlačili, abych do třetice všeho dobrého a zlého udělal Kameňák číslo 3. Helena Růžičková, když jsme začali točit první díl, tak ho vyvěštila, bych řekl, nebo vypočítala. Řekla, mě budou 3, já jsem, že se zbláznila, vidíte, to pravdu měla, jako vždycky ostatně. Já jsem říkal, páni producenti, musíte se dovolit mamá. A páni producenti napsali dopis, vážená milá paní Trošková, obracíme se na vás s prosbou, jestli by se byla tak moc hodná a dovolila svému synu Zdeňkovi Troškovi natočit Kameňák číslo 3. A maminka to nepodepsala. A já točil přes zákaz pod hrozbou, že budu vyděděn. vzniknul Kameňák číslo 3 přece jenom, protože opravdu těch fórů, co jsme dostali, bylo čím dál tím víc a víc. Těžká práce to byla, nemyslíte si, že číst anekdoty je něco veselého. To je úmorná práce. My jsme je museli rozdělit na 4 hromádky. Hned vám řeknu proč. Na té první hromádce byly vtipy tak sprostý, že nemůžete vyprávět ani potmě. Na to, že abyste je filmovali. A je zajímavý, že pod velkou většinou byly podepsané dámy. Na druhé hromádce byly vtipy zase tak blbý, že s nima náš táta zatápil v kotli. To byly jako, že třeba sedí kráva na stromě, plete svetr, okolo letí autobus. No, tak jako to. Na té třetí hromádce jsou vtipy takovýho rázu, že teda jako nevíte, jestli je vůbec můžete použít, abyste nebyli napadený nějakou takovou společností, která třeba tady hájí právo zde žijících menšin.
3: Třeba Romů.
2: Třeba Romů, Vietnamců, gejů, já nevím, židů, prostě všecko možný tam je na té třetí hromádě. A na té čtvrté hromádě jsou ty vtipy, které můžete použít. Dostávám pořád. Před 14 dny jsem dostal moc hezký vtípek. Od dívky, školačky, tam mohla chodit tak do třetí nebo do čtvrtý třídy podle písma, to byly takovýhle písma na velikánský. Poslala mě dva vtipy roztomilý. Čtyřletá holčička se dívá na paní, která je ve vysokém stupni těhotenství. Kouká na to břicho, na ní takhle a říká, paní, ty máš v tom bříšku miminko? A paní říká, ano holčičko, mám tady miminko. A máš ho láda? To víš, že ho mám ráda, moc ho mám ráda. Tak proč si ho sežrala? A na to musím říct jiný vtip, který jsem dostal od jiný paní. Přijde Janička ze školky a říká, mami, já už vím, jak se narodí dítátko. Ano? No, paní učitelka nám to dneska ve školce říkala. Ale prosím tě, tak co vám říkala paní učitelka? To dá tatínek mamince semínko a narodí se miminko. No tak vidíš, Janičko, paní učitelka má pravdu, ano, takhle to je. A mami, tatínek ti dá taky semínko? A maminka říká, ano, Janičko, taky mi dá semínko, to víš, že ano. A mami, to semínko musíš spolknout? Maminka se zamyslí, říká, no, když chci nový botičky, tak musím, no. No a abych dopověděl, že ten druhý vtip té holčičky, který je taky půvabný, tak ten je opravdu krásný. U Nováku někdo zazvoní, pan Novák otevře, dveře nikoho nevidí a nejenom kouká dole. Před dveřmi stojí takhle malá smrtka malinkou kosičkou. A pan Novák na ní kouká a říká, co tu chceš? A ona takhle na ní se podívá a říká, já jdu pro vašeho křečka. A pan Novák říká, jdi někam do hajzlu, když mejde, kopne do ní, zabouchne dveře. Za 5 minut zvonek, pan Novák otevře. Tam stojí velká smrt s velkou kosou. A ta malinká s tou malou kosičkou říká, mami, to byl on! Opravdu těch vtipů je hromada, já samozřejmě si všechny nepamatuju, jeden pro druhý zapomenu, ale jsou tam takový hezký vtipy. Když dovolíte, já bych řekl třeba ten nejslušnější z té první hromádky. Na patologii pitvá patolog pana Nováka. Pitvá a najednou koukne, řekne, hergot, ale ten Novák má velkýho pindoura, to já musím jít ukázat domů manželce, tohleto. Tak ho uřízne, dá ho do igeliťáku, přijde domů, položí také na stůl, říká, Věruško, pojď se na něco podívat. A Věruška přes kuchyni říká, co je? No nekecej, Novák je po smrti, jo.
4: Hudební kalendář Českého impulzu.
5: V roce 1978 se jedna kapela opět trefila do černého touhle písničkou. Frontman kapely Katapult Olda Říha vám v hudebním kalendáři poví, proč se stal osudově muzikantem a jakou roli v tom sehrál Mozart, osud i přenos energie. Startujeme ve středu o 11:30.
4: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35% a k tomu si užijte bleskové doručení do 2. dne. Planeo.

0: Ti najdete na alzaprofirmy.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. A auto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Desátý český mejdan s impulzem, jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Krásné sváteční odpoledne máme 28. září. Za chviličku se budeme zase bavit, pobaví nás svým vyprávěním Vladimír Menšík. Ale ještě předtím několik písniček, třeba Od nauč se říkat ne od Karla Gotta.
1: Český impuls, rádio pro radost ze života.

0: Písničku Nešlap, nelámej právě dospívala Hana Zagorová. Do zpráv v celou vám pustím třeba ještě Laďku Kozderkovou a její kabaret, ale teď na Českém impulzu slibovaná scénka. Vladimír Menšík nám představí svou rodinu. Nějaké to kilo navíc prý není na závadu. Ba, přímo naopak.
1: Já vím, čemu tleskáte, že si sem nesu flašku, ale já vás musím zklamat, to je limonáda. Pač, já jsem tedy vnitřně invalidní důchodce, já už jsem se tak ustanovil, takže si nosím sebou limonádu a tady mám takového příručního bažanta v kapse. To je jen proto, abyste si mě nepletli, ten, co chlastá při výkonu, to je horníček zase. Já v první řadě bych vám měl říct, proč zase vypadám tak pěkně kulatě, protože baštím kortikoidy, ovšem dělám si je se zelím, abych měl pocit, že je to strava. Zase jsem překročil těch svých 100 kilogramů, ale nic si z toho nedělám, protože já se nenechávám zmást tím, že někde na ministerstvu zdravotnictví v propagačním oddělení sedí nějaký vychrtlej, který mu se za celý život nepodařilo stloustnout, tak se nám mstí a teď nám rozesílá po republice plakáty, že tloustnout znamená stárnout. To není pravda. To je... Všimněte si, už je tam zase někdo tlustý, plakáty zmizely. My jsme byli celá rodina, já jsem z Moravy a celá rodina jsme byli tlustí. Ale to byl zelinářský kraj, já už jsem to říkal. Já měl maminku, jak tenkrát byly maminky už takový, že všecko si dělali sami. A co rostlo v okruhu 18-20 kilometrů, naložili, nasolili, zavařili, když nám to nepatřilo. Některé věci nám doporučili sníst rovnou na místě, aby nás cestou zpátky s tím nikdo nechytl. Takže jsme byli tlustí. Ono to má své výhody, to nemusím povídat. Jednak Staruška Zázvorková říká, herci by měli být tlustý. Protože podívej se, co se musí ten kemr na tom Národním divadle napitvořit, než lidi, je to není strom, to je pan kemr. Co je? Já přijdu na jeviště, říká Staruška Zázvorková, neřeknu půl slova, nabídnou mi židli, ta pode mnou rupne a už je veselá. Je to fakt. Já si pamatuju, že my jsme byli taková rodina tím, že jsme byli dobře živení a měli jsme ty nervy obalený tukem, takový prostě žoviální, velkorysý. Nic se neděje, já si pamatuju, jak jsme stáli, hořelo, tatínek povídá, no tak co, postaví se novej. To hořelo u sousedů, jen tak pro pořádek, sousedovi hořel barák. Taky já jsem měl početnou rodinu, já nemohl, dneska je slušný, když třeba mladý chodí s dívkou, představit rodinu. To abych furt byl na vejletě s rodinou. Já jsem přišel, takhle jsem porvolil. Tak povídám, takhle vypadáme všichni, akorát děvčata mají prsa.
2: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivaško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarka Psle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Zima za rohem. My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.

0: Český impuls. Zprávy v 17.
1: Hezký den. Máme před sebou týden slunečného počasí. Nejvyšší odpolední teploty se budou držet kolem 22 stupňů. Babí léto podle meteorologů potrvá minimálně do příštího víkendu. Zítřek má být nejteplejším dnem. Odpoledne můžeme naměřit až 25 stupňů. Ve středu večer se pak začne přidávat víc oblačnosti, jinak slunečné počasí může narušovat místy čerstvý vítr, a to hlavně v oblasti Českomoravské vrchoviny a v severních Čechách. Se západem sluníčka musíme dál počítat s ochlazením. Noční teploty se budou pohybovat kolem 10 stupňů. Mírně se začne ochlazovat až příští víkend. Počasí má ale zůstat dál stabilní, jen s větší oblačností. Pršet nemá ani na začátku 2. říjnového týdne. Z ruiny povstal klenot. Tak se dá popsat příběh kaple Andělů Páně na šumavských Svojších. Vysvěcená byla o víkendu za účasti režiséra Jiřího Stracha.
2: Před více než rokem stála na místě rozpadlá ruina. Bezmála 100 let stará kaplička u silnice na Svojších ale zaujala spolek Výlav Šumava a členové strávili stovky hodin její renovací. Teď září novotou a na střeše má originální kříž s kuličkami z rejštěnického skla. Z podoby a vysvěcení kaple Andělů Páně biskupem Pavlem Posádem má radost i její patron. Režisér Jiří Strach. Ten oblíbenou pohádku točil na nedalekém Kašperku, Mouřenci nebo Zhůří. Klára Fajstová, Radio Impuls, Svojše.
1: V úterý bude převážně jasno, v Čechách přechodně polojasno a naměříme teploty kolem 22 stupňů. Obavy českých domácností z dalšího vývoje cen energií rostou. Jejich zvýšení čeká 60% Čechů, což je skokově nejvíc za poslední 2 roky. Jako hlavní důvod nejčastěji uvádějí válku na Blízkém východě a politiku Spojených států. Zhoršená očekávání se ale dochování spotřebitelů zatím moc nepromítají. Změnu dodavatele plánuje jen přibližně každý 7. dotázaný a víc než 3/4 ji vůbec nezvládá. Zvažují. Vyplývá to z průzkumu, který má k dispozici ČTK. Mladí Američané se vrací k zálibám svých babiček, odkládají mobily a do rukou berou pletací jehlice. V New Yorku i Los Angeles dokonce vznikají pletací kluby.
3: Američané tomuto trendu říkají granny core, tedy babičin styl. Zájem o tradiční ruční práce skutečně roste. Podnikatelé si toho v USA i hned všimli a tak vznikají kavárny i bary, které pořádají společenské akce, při kterých se plete, háčkuje nebo vyšívá. Mladí Američané tak hledají odpočinek od svých mobilů a obrazovek počítačů. Oblečení, které sami vyrobí, pak také nosí a nebo je někomu darují. A tak se z koníčků, které uznávaly naše babičky, stává hit mladé generace. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Úterý bude slunečné a teplé. Čeká nás převážně jasno, v Čechách přechodně polojasno, s teplotami od 20 do 24 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Jsou 3 minuty po 17. hodině. S vámi zůstává Lenka Haluzová. Přeju vám krásné pondělí. Za chvíli už nejkrásnější sen a kardinálové. Příjemný poslech.

0: Bicykl na českém Impulzu právě dohráli Plavci. Přeju vám krásné pondělí. Pokud byste se večer rádi mrkli na něco pěkného v televizi, nevíte na co, tak jste tady správně. Za chvíli se totiž přihlásí Saša Hemala se svými televizními tipy. Ještě předtím si ale zahrajeme, a to třeba písničku Vždycky jsem to já od Dalibora Jandy.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute Léto nám poví Lenka.
3: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute Léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny.
2: Blue! First Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
4: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
6: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
5: Vážně?
6: Já mám Lelosy na sobě celý den.
5: Lelosy, too comfortable to take off.
7: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.

0: 28. září vám přeju z Českého impulzu. Pořád hrajeme jenom to nejlepší, co máme z české a slovenské muziky let 60. až 80. Těšit se můžete na Arnošta Pátka a jeho Boxera, ale teď Alexandr Hemala, ten se hlásí o slovo se svými televizními tipy na to nejlepší, co vás čeká večer.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Tak a od dnešního večera už bude v Ostravě a okolí bezpečno. Neb na pořadu je poslední krimi příběh s názvem Krvavý olej. Ale tak jednoduché to zase nebude, protože na policii se ocitne disketa s výpovědí vězně, ze které vyplývá, že do několika zločinů byli zapleteni i policisté. Místo zločinu Ostrava dnes večer naposledy ve 20.10 na ČT1. Dnes máme Den české státnosti a svatého Václava a tento významný den pro náš národ by nám mohl připomenout výpravný televizní film Hlas pro římského krále. Jehož děj nás přenese do jednoho červencového dne roku 1346, kdy kurfiršti římské říše volí nového krále, kterým se má stát Karel IV. Střety kolem této volby zobrazí snímek Hlas pro římského krále v 21.05 též na ČT1. Ty nejzávažnější trestné činy dovedou rozplétat policisté z policejní stanice na Andělu. Dnes je před nimi závažný trestný čin, kdy o život přišel těsně před důležitým utkáním problematický rozhodčí. Přestože měl finanční problémy, kriminalisté v jeho kapse najdou 100 000 korun. Zda se jedná o úplatek a kdo měl na jeho smrti zájem, o tom vypráví epizoda kriminálky Anděl s názvem Bestie ve 20.20 na Nově. Přeji hezký pondělní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem dýmí, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Na rádiu Český impuls právě dozněla tiskná písnička Když milenky pláčou, Karel Gott. Blíží se nám konec 17. hodiny, ale do zpráv v celou si ještě něco pěkného zahrajeme. Těšit se můžete třeba na Ivetu Bartošovou a Když láska schází. Večer po 19. hodině to budou country folk a trampské písničky. Já, Lenka Haluzová, se s vámi pro dnešek loučím. Těším se zase v sobotu odpoledne. Tak mějte krásný zbytek svátečního dne.
1: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na lexus.cz.

0: Hezký den. V Brandýse nad Labem Staré Boleslavy se dnes sešly tisíce lidí, dorazili na národní svatováclavskou pouť. Odkaz patrona české země si připomněli při tradiční poutní mši na Mariánském náměstí. Stará Boleslav je nejstarším českým poutním místem spojeným se svatováclavskou tradicí i mariánským kultem. Svatý Václav byl zavražděný 28. září v roce 935. Za věčného vládce české země byl prohlášený ve 12. století. Státním svátkem a volným dnem je 28. září od roku 2000. V kalendáři je označené jako den české státnosti. U pražského letiště se opět mění dopravní omezení. O víkendu tady začala třetí etapa rekonstrukce křižovatky Aviatické a Lipské ulice. Křižovatka zajistí lepší napojení pražského letiště Václava Havla na dálnici D7. Stavební práce potrvají do konce listopadu. Zemřel Peter May, autor legendárních detektivek, čínské thrillery Ostrov Louis nebo Akta Enzo. Skotskému spisovateli bylo 74 let. Informovala o tom agentura AFP. May napsal kolem 30 románů. Jeho nejznámější trilogii tvoří knihy Skála, Muž z ostrova Louis a Šachové figurky. Narodil se v Glasgow. První knihu vydal v 26 letech. Předtím pracoval jako novinář a později vytvořil dva seriály pro britskou BBC. Dlouhé roky až do své páteční smrti žil na jihozápadě Francie. Získal francouzské občanství. Ve Francii Peter May patřil k nejpopulárnějším zahraničním autorům detektivek. Evropská unie uvalila další sankce, tentokrát na 10 lidí a 17 subjektů v souvislosti s nezákonnými deportacemi ukrajinských dětí do Ruska. Informovala o tom Rada Evropské unie, která zastupuje členské státy. Na seznam byly zařazené i dětské tábory a sportovní centra v Rusku a na dočasně okupovaných územích Ukrajiny. Sankce se týkají nově i ministrů a náměstků ministrů školství některých okupovaných zemí. I zítra bude slunečno a teplo, čekáme převážně jasno, v Čechách přechodně polojasno, po ránu musíme počítat s mlhami, případně i s přízemními mrazíky. V průběhu dne se oteplí na 20 až 24 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Akční týdny plné elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35% a k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
1: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
2: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
3: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
2: Vážně?
3: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy, too comfortable to take off.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
5: Český impuls.

Jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: na bedně od whisky.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Také máte radost, že cena vaší nemovitosti roste?
1: Tak samozřejmě, koho by to nepotěšilo, alespoň nějaká jistota.
0: Prosím, myslete na to, že čím rychleji hodnota nemovitosti roste, tím rychleji může být její pojištění nedostatečné. Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte vaši nemovitost pojištěnou na její aktuální hodnotu na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
3: Rádio Český impuls.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Hezký den. Výstava korunovačních klenotů skončila. Koruna, žezlo a jablko, ale také korunovační roucho budou ve Vladislavském sále Pražského hradu k vidění zase za rok. Teď se klenoty vrátí do korunní komory ve svatovícké katedrále. Skončila také demonstrace na Staroměstském náměstí v Praze. Tu pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii. Spodjazněla kritika premiéra Babiše a kroků jeho vlády. Akce vybízela k účasti v nadcházejících volbách. Vystupující se snažili veřejnost varovat před tím, aby do Senátu a komunálních voleb vybírali populisty a extremisty. Modernizace umělecké školy v Lomnici nad Popelkou na Semilsku se prodražila. Radnice na opravy místní Zušky dala zhruba 45 milionů korun. Původně přitom počítala s polovinou. Místostarosta Zdeněk Rajm řekl, že plány na modernizaci vznikly poměrně dávno.
2: Projekt máme v šuplíku připravený už někdy od roku 2008 a je to vlastně vestavba podkroví, vestavba dvou výtvarných ateliérů. Do budovy základní umělecké školy přitom se vyměnila celá střecha a musel se vyměnit i strop nad posledním patrem.
1: Zuška v Lomnici nad Popelkou pod různými názvy existuje od roku 1946. V současnosti sem na kroužky chodí přes 400 žáků. Kosmická loď Starship se poprvé dostala na oběžnou dráhu. Na síti X to uvedla firma SpaceX. Loď měla problém s jedním motorem. Kvůli tomu bylo nejisté, jestli se jí to povede. Uvedla to agentura Reuters. Loď vypustila na oběžnou dráhu satelity služby Starlink. Česko má před sebou týden s jasným počasím a vysokými teplotami. Ty mohou vystoupat až na letních 25 stupňů. Pršet nemá. Slunečné počasí může pouze místy narušovat čerstvý vítr. Podle dlouhodobého výhledu budou následující 4 týdny teplotně nadprůměrné až průměrné. Úterý bude slunečné a teplé. Čekáme převážně jasno, v Čechách přechodně polojasno, po ránu s mlhami a v průběhu dne se oteplí na 20 až 24 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

0: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
1: Český impuls.

Víte, ono holky, když kluk se stane táto, voníte mu efedrinem, LSD a mátou, budík dává na půl pátou, život by za vás dal. Od božího rána dřeju svýho stroje, 8,5 hodiny nedá si pokoje, svačinou i vstoje, aby pro vás něco znamenal. Mandarinky, banana se pokaždé, když dobírá se, jenomže po nějakém čase každej prevít přejídá se, co je doma, počítá se, ale neláká. Kachna se dá sice solit, celý se dá octem polít, vy kdybyste mohli mezi chlapy ještě jednou volit, vybrali byste si

Takovej čenda, když se všechno daří, pracuje hned naproti či ve vedlejší kanceláři, šťastnější než ředitel, odcházíte z každé porady. Když udělá vrku, krátí se vám dech, srdce bě v krku, hadě lezou po zádech, utálej se jabka z rajské zahrady. Doma se to vleče, to už se někdy stává, většinou vás večer nějak popolivá hlava, komu chutná káva, pod okny je krám. Argumenty máte v ruce, peníze a papír, tušku, za 2-4 měsíčně mu nebudete dělat služku, dejte mu do rukou puštu, střílet už bude sám.

Víte, ono holky, když kluk se stane tátou, voníte mu efedrínem, LSD a mátou, budík dává na půl pátou, život by za vás dál. Vy víte, co je vodit dítě do mateřské školy, když vás nohy pálí, močíte je v karlovarské soli, ale nechápete, jak to bolí, když vám berou sebevědomí. Zkuste si to někdy v zatáčky brát po dvou kolech, zkuste si to na pár týdnů v uranových dolech a na pívem politých stolech najít sebevědomí. A pak se divte tomu a mějte mu to za zlý, že posílá vám všeky, ale si dej mase masly. Po Evropě jezdí, dělá ty ráka. On teď holka zdá se úplně.

0: Víte, Majda Lenky, když kluk se stane tátou, voníte mu efedrinem, LSD a mátou, budík dává na půl pátou, život by za vás dal.
1: Rádio Český impuls.
2: Hraje ve vašem televizoru.

I takhle hraje Český impuls. Jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Jsou nesmělé. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Jednou. Rádio Český impuls. Každý večer v rytmu country.

0: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
1: Český impuls.

0: 20.
1: Hezký den. Máme před sebou týden slunečného počasí. Nejvyšší odpolední teploty se budou držet kolem 22 stupňů. Babí léto podle meteorologů potrvá minimálně do příštího víkendu. Zítřek má být nejteplejším dnem. Odpoledne můžeme naměřit až 25 stupňů. Ve středu večer se pak začne přidávat víc oblačnosti, jinak slunečné počasí může narušovat místy čerstvý vítr, a to hlavně v oblasti Českomoravské vrchoviny a v severních Čechách. Se západem sluníčka musíme dál počítat s ochlazením. Noční teploty se budou pohybovat kolem 10 stupňů. Mírně se začne ochlazovat až příští víkend. Počasí má ale zůstat dál stabilní, jen s větší oblačností. Pršet nemá ani na začátku 2. říjnového týdne. Z ruiny povstal klenot. Tak se dá popsat příběh kaple Andělů Páně na šumavských Svojších. Vysvěcená byla o víkendu za účasti režiséra Jiřího Stracha.
2: Před více než rokem stála na místě rozpadlá ruina. Bezmála 100 let stará kaplička u silnice na Svojších ale zaujala spolek Výlav Šumava a členové strávili stovky hodin její renovací. Teď září novotou a na střeše má originální kříž s kuličkami z rejštěnického skla. Z podoby a vysvěcení kaple Andělů Páně biskupem Pavlem Posádem má radost i její patron. Režisér Jiří Strach. Ten oblíbenou pohádku točil na nedalekém Kašperku, Mouřenci nebo Zhůří. Klára Fajstová, Radio Impuls, Svojše.
1: V úterý bude převážně jasno, v Čechách přechodně polojasno a naměříme teploty kolem 22 stupňů. Obavy českých domácností z dalšího vývoje cen energií rostou. Jejich zvýšení čeká 60% Čechů, což je skokově nejvíc za poslední 2 roky. Jako hlavní důvod nejčastěji uvádějí válku na Blízkém východě a politiku Spojených států. Zhoršená očekávání se ale dochování spotřebitelů zatím moc nepromítají. Změnu dodavatele plánuje jen přibližně každý 7. dotázaný a víc než 3/4 ji vůbec nezvládají. Zvažují. Vyplývá to z průzkumu, který má k dispozici ČTK. Mladí Američané se vrací k zálibám svých babiček, odkládají mobily a do rukou berou pletací jehlice. V New Yorku i Los Angeles dokonce vznikají pletací kluby.
3: Američané tomuto trendu říkají granny core, tedy babičin styl. Zájem o tradiční ruční práce skutečně roste. Podnikatelé si toho v USA i hned všimli a tak vznikají kavárny i bary, které pořádají společenské akce, při kterých se plete, háčkuje nebo vyšívá. Mladí Američané tak hledají odpočinek od svých mobilů a obrazovek počítačů. Oblečení, které sami vyrobí, pak také nosí a nebo je někomu darují. A tak se z koníčků, které uznávali naše babičky, stává hit mladé generace. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Úterý bude slunečné a teplé. Čeká nás převážně jasno, v Čechách přechodně polojasno, s teplotami od 20 do 24 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
1: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
0: Vážně?
1: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy. Too comfortable to take off.

Bavte se, hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Český impuls.

Co nás trefí v čího klína? Nikdo má pletky rád. Já reči sklenici vína.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.
2: Budu zpívat, prosím, kdo chce, ať píská. Mě to nerozhází, světem s tuškou chodím a pytlák říhat.

rovnou do oken. Já zapálím si cigaretu, visí mi na spodním retu a dodál, a jméno mi je Honza vyčítal. Já umírám.

0: 21.
1: Začínají zprávy, vítá vás Jiřina Součková. Obavy českých domácností z dalšího vývoje cen energií rostou. Jejich zvýšení čeká 60% Čechů, což je skokově nejvíc za poslední dva roky. Jako hlavní důvod nejčastěji uvádějí válku na Blízkém východě a politiku Spojených států. Zhoršená očekávání se ale dochování spotřebitelů zatím moc nepromítá. Změnu dodavatele plánuje jen přibližně každý sedmý dotázaný a víc než tři čtvrtiny ji nezvažují vůbec. Vyplývá to z průzkumu, o kterém informuje ČTK. Babí léto bude v Česku pokračovat. Podle meteorologů má v příštích dnech být jasno s denními teplotami kolem 25 stupňů. Platí to pro celou republiku, včetně severozápadu Čech.
2: Přes den ke 20 ráno kolem 5 jen výjimečně a ještě k tomu na Klínovci kolem 2-3 stupňů. Takhle vidí další dny v Krušných horách meteorologové. Takzvané tereziánské léto, které tu po chladnější epizodě pravidelně střídá babí léto, se zatím nekoná a nehrozí ani velké srážky. Pršet by mohlo nejdřív za týden. Pro houbaře to není dobrá zpráva. Do lesů se totiž může vrátit sucho. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Ve Staré Boleslavi u Prahy si lidé připomněli svatého Václava. Na tradiční národní svatováclavskou pouť dorazily tisícovky návštěvníků. Odkaz patrona české země si připomněli při tradiční poutní mši na Mariánském náměstí, kterou sloužil pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Podle něj nese každoroční svatováclavská pouť důležitý odkaz.
3: Svatý Václav je světec, ale zároveň je to kníže, a tak vlastně myslím, že přirozené dávat ty věci dohromady. Trošku se rozpomínat na to, odkud jsme přišli, ale nedívat se jenom na to nějak nostalgicky, že to byla jakási minulost, ale právě hledat skrze toto spojení nové cesty i v dnešní době.
1: Stará Boleslav je nejstarším českým poutním místem spojeným se svatováclavskou tradicí i mariánským kultem. Drony dopravily do ukrajinského okupovaného města Olešky potraviny a léky. Uvedla to ukrajinská armáda. Město leží na frontové linii u řeky Dněpr, která odděluje ruskou a ukrajinskou armádu. Olešky jsou pod ruskou okupací od roku 2022. Žijí tu asi ještě 2000 lidí, včetně zhruba 50 dětí. Všechny Rusko drží už měsíce bez dodávek jídla, elektřiny a vody. Ruské síly také obyvatelům Olešek brání v odchodu z města. Zemřel Peter May, autor legendárních detektivek, čínské thrillery Ostrov Louis nebo Akta Enzo. Skotskému spisovateli bylo 74 let. Informovala o tom agentura AFP. May napsal kolem 30 románů. Jeho nejznámější trilogii tvoří knihy Skála, Muž z ostrova Louis a Šachové figurky. Narodil se v Glasgow. První knihu vydal v 26. Předtím pracoval jako novinář. Později vytvořil dva seriály pro britskou BBC. Peter May dlouhé roky až do své páteční smrti žil na jihozápadě Francie. Získal i francouzské občanství. V úterý bude převážně jasno, přechodně polojasno, s teplotami kolem 22 stupňů.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Vteřina nepozornosti za volantem může mít fatální následky. Upozorňuje na to preventivní kampaň České asociace pojišťoven s názvem Normální řízení zabíjí. Její součástí je i dokumentární film Jedna vteřina, který se zaměřuje na okamžiky před smrtelnými nehodami. Režisér dokumentu Vít Klusák nám řekl, že cílem kampaně je, abychom se my všichni zamysleli nad vlastními řidičskými nešvary.
1: My už jsme měli takovou pracovní projekci pro plné kino a když se rozsvítilo v tom sále, tak mi spadnul obrovský kámen ze srdce, protože ti lidé naprosto spontánně po té, co dokoukali ten film, tak začali diskutovat o tom, jak řídí oni samotní. Prostě začali, ježišmarjá, já dělám to samý, taky prostě čumím do telefonu místo, abych jako koukala před sebe. No to by mi v životě nenapadlo, čemu to může vést.
0: Mezi nejčastější prohřešky za volantem patří právě používání mobilu, pak nedodržování bezpečného odstupu, překračování rychlosti nebo nepoužívání blinkrů. Loni policie evidovala přes 17 000 nehod, při kterých se řidič plně nevěnoval řízení. Polská armáda přitvrdí, piloti stíhaček a vrtulníků začnou sestřelovat všechny objekty, které proniknou do polského vzdušného prostoru ze strany Ruska. Polská strana už nebude předmět identifikovat, oznámilo to ministerstvo obrany. Polské letouny tak přejdou z mírového standardu a nově budou smět likvidovat případné drony nebo střely okamžitě. Jde o další krok Varšavy k posílení obrany schopnosti Polska, které je členem Evropské unie i NATO. Polsko kvůli hrozbě z Ruska poslední roky mohutně posiluje armádu. Před časem zostřilo bezpečnostní opatření na hranici s Ukrajinou kvůli ruským útokům na ukrajinské straně. Korunovační klenoty uvidí zájemci znovu za rok. Dnes skončila jejich výstava ve Vladislavském sále Pražského hradu. Vzácné artefakty zamíří do korunní komory ve svatovícké katedrále zítra dopoledne.
2: Výstava korunovačních klenotů začala na Pražském hradě 15. září. První čtyři dny byly vyhrazené pro školní skupiny. Loni chtělo korunu, žezlo nebo jablko vidět přes 51 tisíc lidí. I letos byl zájem obrovský. Také dnes poslední den výstavy čekali zájemci ve frontě i 2 hodiny. Trpělivý byl třeba Tomáš Malaska, který dorazil až z Olomouce.
3: Já jsem se do Vladislavského sálu dostal po druhé už, poprvé jako dítě, takže samozřejmě, jako že to největší vlastně sál, takže tím pádem mě to připadlo, jako dítě je obrovské, teďka je to daleko menší.
2: Zítra korunovační klenoty uzamkne v korunní komoře 7 klíčníků. Prezident, premiér, předsedové senátu a sněmovny, pražský arcibiskup, pražský primátor a děkan metropolitní kapituly svatého Víta v Praze. Další možnost vidět korunovační klenoty budou mít lidé příští rok na podzim. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
0: Babí léto potrvá minimálně do příštího víkendu. Jak uvedli meteorologové, Česko má před sebou týden s jasným počasím a vysokými teplotami. Nejteplejším dnem bude úterý s maximy kolem 25 stupňů. Mírně ochlazovat se začne až o víkendu. Dramatickou změnu ale meteorologové nečekají. V dohrávce 5. kola hokejové extraligy padla jediná branka. Sparta tak doma prohrála s Karlovými Vary 0-1. Gól vstřelil v 25. minutě Beránek. Utkání sledovalo víc než 13 400 diváků. Své první čisté konto v ročníku uhájil gólman Frodl. Pražané i po druhém domácím startu v sezóně zůstávají bez bodu. Úterý bude slunečné a teplé. Čekáme převážně jasno, v Čechách přechodně polojasno s teplotami od 20 do 24 stupňů.
4: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: dát.
1: Rádio Český impuls.
2: Hraje na chytrém telefonu.
3: Seděli jsme v zadní lavici. Souhar seděl po mém

zapisoval z vesela. Zatímco mi květa totéž dáti nikdy nechtěla. Útočil jsem na ni denně zasa znova, měla pro mne jenom pohrdlivá slova, takže třída celá skrze prsty na mne hleděla.

a všechno, co by mne kdy napadlo. A kdyby smůla se do mne obula, tak aby to dobře dopadlo. O pěknou řadu roku posunul se v čase svět.

Brzy byla ruka, jak se říká v rukávu. Postavu má jako orangutan, mírně vznětlivá.

0: 3. Koncern Volkswagen nahání svoje auta. Kvůli možným problémům s řízením svolává zhruba 4 miliony vozů, včetně více než milionu škodovek. Píše o tom německý deník Handelsblatt. Auta totiž můžou mít problémy s řízením. U některých modelů může řízení selhat kvůli ulomení šroubu, který upevňuje jeho mechanismus. Problém lze odstranit snadno, výměnou šroubu za jiný, odolný proti korozi. Volkswagen tak čelí jedné z největších svolávacích akcí ve své historii. Nůžky mezi nájmem a hypotékou se rozevírají. Pro celou řadu lidí je vlastní bydlení stále nedostupnější. V našich impulzech Honzy Benešovského to řekl hlavní ekonom společnosti XTB Pavel Peterka. Především ve velkých městech splátka hypotéky v podobně velkém bytě výrazně převyšuje výdaj za nájem. Ušetřené peníze se podle Peterky dají využít efektivně.
1: Pak může třeba investovat na finančním trhu, kde to zhodnocení bývá obvykle mnohem zajímavější než právě na realitním trhu. Na druhou stranu, člověk, co platí hypotéku, sice platí víc, ale platí do svého. Jednoho dne ta nemovitost bude jeho, a to je ta investice, to je ten soukromý investiční statek, který například v penzi bude velmi přínosný, protože dotyčný nebude muset platit nájem.
0: Hypoteční sazby v posledních měsících rostou, blíží se postupně k 6%. Podle ekonoma Peterky na to má největší vliv geopolitická situace. Česká vláda to z jeho pohledu může ovlivnit jen minimálně. Hasiči v Hradci Králové se dnes pořádně zapotili. Před 4:30 odpoledne se jim konečně povedlo zlikvidovat požár haly s automobilovými a motocyklovými veterány ve čtvrti Svobodné dvory. Celý zásah trval dlouhých 12 hodin. Objekt už hasiči předali majiteli. Při požáru se naštěstí nikdo nezranil. Způsobená škoda se odhaduje na zhruba 20 milionů korun. Co oheň způsobilo, je teď předmětem šetření hasičů a policie. Přibývá nehod jezdců na elektrokoloběžkách. Například na Opavsku policisté evidovali za celý loňský rok 9 takových havárií a letos do konce srpna zaznamenali už 14. Lehká zranění utrpělo 15 lidí.
2: To je sice při vší smůle štěstí, nicméně alarmující je, že pouze jeden z účastníků nehod měl na hlavě ochrannou přilbu. Tuto povinnost mají při jízdě na elektrokoloběžce ze zákona jen jezdci mladší 18 let. Policie ji ale doporučuje všem jezdcům. Hlavně teď s příchodem podzimu, kdy provoz komplikují mokré silnice, spadané listí nebo raní námraza. Policisté zároveň upozorňují na případy, kdy na koloběžce jedou dva lidé. To je zakázané, stejně jako jízdy pod vlivem alkoholu a pochodníku. Elektrokoloběžky nejsou hračky, ale dopravní prostředky, vzkazují lidem policisté. Eva Panošová, Rádio Impuls, Opavsko.
0: Známý ruský politolog a odborník na volby možná skončí ve vězení. Tamní úřady zadržely Alexandra Kyněva, kterého viní z nezákonné výroby, prodeje nebo přepravy drog ve velkém rozsahu. Politologův právník webu Meduza řekl, že obvinění odmítá a obhajoba hodlá proti jeho vzetí do vazby podat stížnost. V případě odsouzení mu hrozí 10 až 20 let za mřížemi. 51-letý Kyněv je podle Meduzy uznávaný odborník na ruskou politiku a volby. V únoru ho místní úřady zařadili na seznam takzvaných zahraničních agentů. Zítra bude převážně slunečno a naměříme od 18 do 22 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
3: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý. Šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

Šel jsem světem podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak zdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí osení, na tom se nic nemění.

hodně lásky, hodně ran, které bolí. Chodím světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem roztrousil.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radio.

0: Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Z Plumlovské přehrady se kvůli suchu stala atrakce. Kvůli poklesu hladiny se z vody vynořila kamenná hráz středověkého rybníka z Lechov, zatopeného po dokončení přehrady téměř před 100 lety. Stará hráz vede napříč přehradou a v těchto dnech se stala vyhledávaným místem pro procházky a netradiční výhledy na vodní nádrž. Neobvyklá možnost dostat se pěšky do míst, která jsou běžně pod hladinou, láká lidi z širokého okolí. Přehrada se tak dá přejít suchou nohou téměř přes celou šířku. Silnice první třídy mezi Přerovem a nájezdem na D1 bude měsíc zavřená. Důvodem je oprava vozovky. Práce začínají dnes a týkají se úseku od Lověšic po dálniční exit Přerov jich. Objížďky povedou po silnicích nižších tříd.
2: Kromě toho budou moci motoristé využít také dálnici D1 a mimoúrovňové křižovatky na exitech 278 a 282. V plánu je oprava vozovky, ve které odborníci odhalili trhliny. Kromě položení nového povrchu se tam vyčistí i odvodnění a doplní značky, včetně části svodidel. Úplná uzavírka zrychlí práce a zvýší bezpečnost dělníků. Eva Panošová, Rádio Impuls, Přerovsko.
1: Drony dopravily do ukrajinského okupovaného města Olešky potraviny a léky. Uvedla to ukrajinská armáda. Město leží na frontové linii u řeky Dněpr, která odděluje ruskou a ukrajinskou armádu. Olešky jsou pod ruskou okupací od roku 2022. Žijí tu asi ještě 2000 lidí, včetně zhruba 50 dětí. Všechny Rusko drží už měsíce bez dodávek jídla, elektřiny a vody. Ruské síly také obyvatelům Olešek brání v odchodu z města. Rusko plánuje další sabotáže v Evropě, varuje před nimi šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. V Bruselu nad bezpečnostními otázkami debatovali ministři obrany členských států.
3: Musíme být ostražití, protože ze zpravodajských informací vyplývá, že Rusko plánuje další sabotážní akce a vlastně i útoky proti naší demokracii s cílem rozdělit naši společnost a zastrašit nás, abychom přestali podporovat Ukrajinu.
1: Evropská unie se také rozhodla trestat únosy ukrajinských dětí. Uvalila sankce na 10 osob a 17 subjektů, které jsou odpovědné za systematické nezákonné deportace a nucené přesuny ukrajinských dětí do Ruska na převýchovu. Sankce vůči jednotlivcům spočívají v zákazu cestování do Evropské unie a zmrazení majetku. Babí léto potrvá minimálně do příštího víkendu. Jak uvedli meteorologové, Česko má před sebou týden s jasným počasím a vysokými teplotami. Nejteplejším dnem bude úterý s maximy kolem 25 stupňů. Mírně ochlazovat se začne až o víkendu. Dramatickou změnu ale meteorologové nečekají. V dohrávce pátého kola hokejové extraligy padla jediná branka. Sparta tak doma prohrála s Karlovými Vary 0-1. Gól vstřelil v 25. minutě Beránek. Utkání sledovalo víc než 13 400 diváků. Své první čisté konto v ročníku uhájil gólman Frodl. Pražané i po druhém domácím startu v sezóně zůstávají bez bodu. Úterý bude slunečné a teplé. Čekáme převážně jasno, v Čechách přechodně polojasno s teplotami od 20 do 24 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: České písničky 60. až 80. let. Celý den. Rádio Český impuls.
1: Kdysi usilně se stával, deku do půlce,

a zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouří,

s dušičkou malinkou kouká, jestli se kouří z našeho stavení.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sem se zdá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jsi spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

To je dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka.

Co by jsem ti pletl včera ještě, najednou máš vlasy jako len. Třpití se v nich stovky kapek deště, vstávej, už bude den.

0: jednu.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Voda v Kohoucích v oblasti Odolena voda zůstává nepitná. Obsah olova ve vodojemu už je sice v limitu, nevyhověl ale pondělní ranní vzorek z Máslovic. Naopak v Zahájí opakované rozbory potvrdily nezávadnost vody a voda je tam pitná. Omezení v oblasti se týká 12 obcí se zhruba 15 tisíci obyvateli. Nadlimitní koncentrace olova se ve vodě z vodojemu Odolena voda objevily minulý týden. Od čtvrtka tam není možné vodu používat k pití a vaření. Podle hygieniků při náhodném napití nehrozí negativní dopad na zdraví. V Plzni Malesicích vzniká nový samoobslužný gondolový most. Zhruba 40 metrů dlouhá konstrukce přes řeku Mži propojí cyklostezky z krajského města směrem na západ na město Touškov a Bdeněves. Takzvaný transbordér bude tvořit betonový nosník, na kterém bude zavěšený koš pro cestující. Náměstek plzeňského primátora Aleš Tolar říká, že kromě dopravního propojení půjde i o atrakci pro turisty.
2: Že se vlastní silou dostanou z jednoho břehu řeky Mže na druhý. Je to nějakých 40 metrů dlouhá konstrukce, betonový nosník, na kterým je zavěšen koš, do něj vstoupí maximálně dvě osoby a dvě kola a vlastní silou pomocí pedálu se dostanou z jednoho břehu na druhý.
1: S kompletním dokončením projektu se v Plzni Malesicích počítá příští rok v červnu. Polská armáda přitvrdí, piloti stíhaček a vrtulníků začnou sestřelovat všechny objekty, které proniknou do polského vzdušného prostoru ze strany Ruska. Polská strana už nebude předmět identifikovat, oznámilo to ministerstvo obrany. Polské letouny tak přejdou z mírového standardu a nově budou smět likvidovat případné drony nebo střely okamžitě. Jde o další krok Varšavy k posílení obrany schopnosti Polska, které je členem Evropské unie i NATO. Polsko kvůli hrozbě z Ruska poslední roky mohutně posiluje armádu. Před časem zostřilo bezpečnostní opatření na hranici s Ukrajinou kvůli ruským útokům na ukrajinské straně. Žáci na Slovensku budou mít o Vánocích výrazně víc volna než české děti. U sousedů budou vzdělávací zařízení prázdná 18 dní v řadě. U nás to bude 11 dnů. Je zatím svátek Tří králů. Na Slovensku se totiž děti vracejí do lavic až po něm.
3: Rozdíl v počte prázdninových dní mezi Českom a Slovenskom se postupně zvětšuje. Najviac je to badať počas Vianoc. Slovenské děti ťažia z výhod kresťanských sviatkov. V januári majú kvôli Trom kráľom takmer o týždeň dlhšie prázdniny. Pribudli aj polročné prázdniny a potom je tu sviatok všetkých svätých, takzvané dušičky. Navyše do procesu zasahujú aj riaditelia škôl s priamým udeľovaním riaditeľského voľna na niekoľko dní v roku. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Čeští fotbaloví reprezentanti večer odehrají druhý zápas nového ročníku Ligy národů. Národní tým doma nastoupí proti Anglii. V sobotu v premiéře pod španělským trenérem Santim Deniou český tým podlehl v Praze Chorvatsku 1-2. V nadcházejícím duelu proti bronzovým medailistům z letního mistrovství světa bude Česko ještě větším outsiderem. Oba týmy ale mají poměrně velkou marotku a z nominace jim vypadla řada opor. Zápas Česko-Anglie začne v pražském Edenu ve 20:45. Den bude slunečný a teplý. Čekáme převážně jasno, přechodně polojasno s teplotami kolem 22 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: U zpráv vás vítá Jiřina Součková.
1: Z Plumlovské přehrady se kvůli suchu stala atrakce. Kvůli poklesu hladiny se z vody vynořila kamenná hráz středověkého rybníka z Lechov, zatopeného po dokončení přehrady téměř před 100 lety. Stará hráz vede napříč přehradou a v těchto dnech se stala vyhledávaným místem pro procházky a netradiční výhledy na vodní nádrž. Neobvyklá možnost dostat se pěšky do míst, která jsou běžně pod hladinou, láká lidi z širokého okolí. Přehrada se tak dá přejít suchou nohou téměř přes celou šířku. Silnice první třídy mezi Přerovem a nájezdem na D1 bude měsíc zavřená. Důvodem je oprava vozovky. Práce začínají dnes a týkají se úseku od Lověšic po dálniční exit Přerov jich. Objížďky povedou po silnicích nižších tříd.
2: Kromě toho budou moci motoristé využít také dálnici D1 a mimoúrovňové křižovatky na exitech 278 a 282. V plánu je oprava vozovky, ve které odborníci odhalili trhliny. Kromě položení nového povrchu se tam vyčistí i odvodnění a doplní značky, včetně části svodidel. Úplná uzavírka zrychlí práce a zvýší bezpečnost dělníků. Eva Panošová, Rádio Impuls, Přerovsko.
1: Drony dopravily do ukrajinského okupovaného města Olešky potraviny a léky. Uvedla to ukrajinská armáda. Město leží na frontové linii u řeky Dněpr, která odděluje ruskou a ukrajinskou armádu. Olešky jsou pod ruskou okupací od roku 2022. Žijí tu asi ještě 2000 lidí, včetně zhruba 50 dětí. Všechny Rusko drží už měsíce bez dodávek jídla, elektřiny a vody. Ruské síly také obyvatelům Olešek brání v odchodu z města. Rusko plánuje další sabotáže v Evropě, varuje před nimi šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. V Bruselu nad bezpečnostními otázkami debatovali ministři obrany členských států.
3: Musíme být ostražití, protože ze zpravodajských informací vyplývá, že Rusko plánuje další sabotážní akce a vlastně i útoky proti naší demokracii s cílem rozdělit naši společnost a zastrašit nás, abychom přestali podporovat Ukrajinu.
1: Evropská unie se také rozhodla trestat únosy ukrajinských dětí. Uvalila sankce na 10 osob a 17 subjektů, které jsou odpovědné za systematické nezávislosti.